ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jak

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší finají.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Harrington Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní na přání ta první její písnička? To je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut, tut, tut, tut, neboli obsazovací signál, převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týfka.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka, to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingo, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné, problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

Ta první píseň to byla ghanským jazykem Wojaja, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná

a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání, píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do 4. desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce. Tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď ta, ta, ta. V tuto chvíli, Tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to nesmá.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je,
0: za humoriádu, za Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme rádi.
1: Moc
0: všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: Ale řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pámbu, že jsem se ho dožila a zaplať pámbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok... Aby poťou chlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi. A já si myslím, že si to zaslouží.
0: No, tak
1: starostí my jsme... máme každý dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept. Díky vám, že jste tady. Nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, je chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď, když jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty a nebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde zadat, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: Jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se vám 10 koruny dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. Ale jen si klepej, furt. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
5: tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šaltrem se páni bavějí.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme. Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okyte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No. Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Děkujeme, dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník vás zuba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky, já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, přijde, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať si krásně užívá to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace, její rodiny, říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
10: No co bylo dá, co vám říkal?
11: No, no jste... že jako, tedy, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
10: no?
11: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
10: Za co?
11: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
10: Počkejte.
11: Kam?
10: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
12: Počkejte. Vy počkejte.
11: No já čekal. No,
12: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. A
12: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když vy odkaď mě znáte?
12: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
12: No tak.
11: No jo, to je
12: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
12: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým, jeví k takovým věcem, mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
12: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
12: No tak co vlastně chcete?
11: No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
12: No.
11: Ještě rozumět.
12: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
12: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
12: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
12: No, ovšem.
11: To je zajímavé.
12: No.
11: To by bylo všecko v pořádku.
12: No to je vyřízený.
11: Nehníváte se, že jsem vás držel.
12: Ale vůbec ne.
11: Ne, no tak to jste hodnej.
12: No.
11: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
12: No.
11: Co jsem dlužen?
12: No to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna?
12: Všem, to je zadarmo.
11: No tak ono to bez toho za víc nestále. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, jo. Uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo.
1: Že jsem u ní vyhrala. Chtěla
2: no já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narození na zdraví.
0: A je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší nebo něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, Humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. a jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit, tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela, modele, model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
4: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako. No.
5: No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky. No, přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den. Ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
4: Ale prosím tě, kam bys chodila?
6: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
4: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
6: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
4: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
6: Jo, dala.
4: A co holuby?
6: Co je s nima?
4: Jsou zavřený?
6: Jo.
4: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
6: Počkej, já to vemu.
4: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo, jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982, scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMSky, které letí na 90 011 04, telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima
0: ze zvědavosti samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr, ovšem musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká, to taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo nebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivej a svádivej, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to
0: chce
1: bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, rejžák pořádnej.

0: A šlo to, šlo to. On nám to dělal dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
1: Semafor byla zlatý, ano, ano.
2: Tak Františku, děkujeme.
1: Dejte tam někoho sobotu a nebo tu, jak jste říkala.
0: Ano. S Kořepovou, víte. No.
1: Ano, s Kořepovou.
0: Neprohloupíte.
1: Tak jo. Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
2: Mějte se.
0: Děkujeme.
2: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Robert Solomouce.
2: Ano.
3: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
2: Dobře.
3: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
2: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
4: hezky. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
5: Já už chci jít cvičit.
6: Podej mi žrádlo, prosím tě.
5: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřil, ne?
6: Ne, já myslím Dafnie pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
5: No ale mě esperanto nebaví.
6: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
5: No mě baví gymnastika, chci cvičit, no. Počkej, já si to vemu, ten telefon, nemusí jej furt sedět.
6: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
5: Mal sprita.
6: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Tupí. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
5: Bovo!
6: Bovo, výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
5: Počkej, kde já to vzmu, já to vzmu tento.
6: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
5: No to teda nebyl.
6: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
5: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
6: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad. Ty budeš cvičit. Já mezi tím vymetu králíkům koce. Dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé. To bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno. Přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru. Ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, veď chudáku.
5: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
6: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
5: Ano.
6: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, páč už mě 30 minut čeká.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
0: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím Čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
2: Drama.
0: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
2: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničince, protože posluchači tak vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, tak
1: protože
2: to už je
1: slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Že teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To bych hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že jsem mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti, a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku. Když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů a tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se, uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní, vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mně to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: na mě
2: hodný, protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne,
2: do tečky.
1: Bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště.
2: Na
1: dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Správa železnic zahájila první etapu modernizace trati z Plzně do Německa. Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce. Policie opět varuje před podvodnými telefonáty. A dnes bude polojasno až skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Správa železnic zahájila první etapu stavby moderní trati z Plzně do Německa za 4,5 miliardy korun. Jedná se o přestavbu 12-kilometrové jednokolejné linie mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Frekventovaná trať bude elektrifikovaná a rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, zastávka Tlučná a Nýřany, kde bezbariérový přístup z nového podchodu zajistí výtahy. Hotovo má být v dubnu 2028. Stavba je součástí projektu Rychlé železnice z Plzně přes Domažlice do Bavorska. Na Západočeskou univerzitu v Plzni letos dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je ve srovnání s loňskem o 7% víc. Zájem se zvýšil hlavně o učitelské, umělecké a sociálně vědní obory, pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Největší meziroční skok v počtu uchazečů po prvním kole přijímacího řízení letos zaznamenala fakulta pedagogická, kam dorazilo 4800 přihlášek. Jde o největší počet za posledních 19 let. Zájem eviduje fakulta napříč učitelským studijními programy, včetně dlouhodobě nedostatkových aprobací, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika.
2: Platby za státní pojištěnce, například za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vejde na skoro 158 miliard korun. Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty. V obětech vyvolávají strach o peníze, informují o údajném pokusu o zneužití identity nebo tvrdí, že se jim někdo neoprávněně přihlašuje do bankovního účtu. Podrobnosti doplní mluvčí krajské policie Zuzana Churaňová.
4: Tímto způsobem policejní orgány nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Žádná instituce po vás nebude požadovat citlivé údaje ani přístup k bankovním účtům. Podezřelý hovor okamžitě ukončete a nezdělujte žádné osobní informace. Situaci si ověřte přímo na oficiálních linkách Policie České republiky, a to na lince 158. Sport.
2: České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin čeká české volejbalistky zápas s Polskem. Na úvodním ze tří turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu zpočátku polojasno až skoro jasno, ojediněle mlhy, dopoledne přibývání oblačnosti a odpoledne od západu i přehánky, ojediněle bouřky. Později i srážky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, a bio na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se došetřuje na Domažlicku na silnici 200 u obce Vidice, kde havarovalo osobní auto. Projíždíte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tolik další zprávy s datem 4. června 2026. Společně s Andreou Samešovou vám přejeme příjemné ráno. Na hodinách máme skoro 5 minut po 5. hodině. Gastronomie, cestovní ruch, obchody nebo třeba i zemědělství. Ve všech těchto odvětvích schánějí podnikatelé a firmy letní brigádníky. Nabídky jsou k dispozici i necelý měsíc před začátkem prázdnin. Kolik si letos brigádníci vydělají, i o tom vám řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň.

0: Jak se podle vás dají snadno vydělat peníze?
1: Že budeme pracovat v práci.
2: Za brigádu.
3: Věci, které nepotřebujeme prodat.
4: A koupit pozemek a potom ho prodat.
5: Půjčit si peníze.
6: Vyklidit myčku.
7: Vyčistit záchod.

0: Jak dneska v regionu bude, to je otázka, na kterou odpovídáme ve čtvrt na šest. Počasí. Zpočátku polojasno až skoro jasno, ojedinělé mlhy, dopoledne přibývání oblačnosti a odpoledne od západu i přehánky, ojedinělé bouřky, později srážky četnější. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rostlové podmínky dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž, ta je dneska na dvojce.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo například v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotni o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jenom 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni v Semlerově rezidenci na Klatovské třídě se dnes uskuteční Den památek plzeňského kraje. Vyhlášeny budou i výsledky soutěže o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o průměrných mzdách za první čtvrtletí letošního roku v plzeňském kraji. Plzeňské Račice dnes projednají podobu nového městského znaku a vlajky. Jak uvádí obvod na svém webu, jednání začne v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu. Mezi motivy patří skály, které jsou přírodní památkou. Původní význam Račic připomínají také selská brána, klasy obilí anebo hlava dobytka. Nový betonový skatepark v Uhercích na Plzni severu přivítá dnes odpoledne první návštěvníky. Moderní sportoviště doplní tamní víceúčelový areál. Součástí programu, který začne v 15.30, budou i exibiční jízdy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes ráno sejde s odbory. Ty včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Přesunout se má třeba oblast lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Na dnešním mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit čtyři čeští zástupci, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuele. Dále se představí tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. A ještě počasí, dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno, postupně přibývání oblačnosti, odpoledne i přehánky, ojediněle bouřky, později srážky četnější, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je uzavřená ulice k vodojemu, kde začaly stavební práce a omezení platí nově také v Sušici na silnici 169 v Dlouhoveské ulici poblíž ostrova Santos, kde se pracuje a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Provoz je řízen semafory, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je oukrop to samé, co oukropeček? To je téma dnešního slovíčkaření, které tady bude za chvilku. Ještě předtím Leona Machálková s Petrem Kolářem a Dalibor Janda.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Ukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český okropeček.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přibývání oblačnosti, večer se srážkami, tak plzeňští meteorologové vidí počasí v regionu na dnešní den.
1: Počasí.
0: Ráno bude i polojasné, během dopoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty je mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut schází do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni dnes od 19 hodin vystoupí Plzeňská filharmonie. Zazní předehra z opery Halka polského skladatele Moniuška, symfonie Dimitrie Šostakoviče a představí se také arménská klavíristka Sofia Melikian. Nakladatelství Nava ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni zve na vernisáž výstavy 550 let knihtisku v Plzni, spojenou s uvedením nové knihy 1476, poprvé se tisklo v Plzni. Začíná v 17 hodin v Mázauzu Plzeňské radnice. Západočeská galerie v Plzni zve na jarní poetický dvorek. Od 17 hodin se koná na dvorku galerie čtení básníků členů Střediska západočeských spisovatelů. Pořad uvádí Vlasta Špinková a Jiří Hlobil. Divadelní komedie plná humoru a šarmu Valčík tučňáků v podání sušických ochotníků Suždivoch začíná v 19 hodin v Sušickém kině. Nejnovější titul francouzského komediografa Patrika Oetkera je o majiteli továrny na boty, který hodlá uvést na trh revoluční pár samozouvacích bot s názvem Badaboty. Plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje představení Šašek a jeho král, a to v Zámeckém parku v Křimicích. Akce je součástí Křimického kulturního léta a začíná ve 20 hodin a 30 minut. Přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
5: Přemoženská uzenina.
6: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň opraví terasu u Velkého divadla. Klatovská základní škola se vrátí k pěstitelství. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. A dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů. Příjemný čtvrteční den u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Město Plzeň opraví terasu a schodiště u budovy Velkého divadla. Z rozpočtu vyčlenilo 7 milionů korun. Poté bude plocha sloužit jako pobytové místo pro veřejnost a počítá se i s pořádáním kulturních akcí. Pokračuje primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
2: Vyměníme to původní aglomerované dřevo, tedy takovou podivnou slitinu, která už je značně opotřebovaná, za velkoformátovou betonovou dlažbu. Přidáme také městský mobiliář, opravíme to schodiště a cílem je zlepšit bytové podmínky a také mít možnost konání různých koncertů, případně setkání. Celkově bychom chtěli toto veřejné prostranství zkultivovat a já se na to moc těším.
0: Základní škola v Plánické ulici v Klatovech zařadí do učebního plánu pěstitelství. Teď má volnočasový kroužek na komunitní zahradě Českého zahrádkářského svazu. U své budovy ale staví i vlastní vyvýšené záhony. Na školní pozemky se tak pěstování vrátí po 19 letech, říká ředitelka školy Ivona Nováková.
3: Máme takové ty tradiční věci. Dílny jsme zařadili, třeba máme nově mechatroniku, další věci, ale pořád nám chyběla ta zahrada. A teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
0: Školní zahrady už v okrese Klatovy téměř nikde nefungují. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz vlaků a tramvají bez řidiče. Ten podle současného zákona musí být vždy ve vozidle a mít ho pod kontrolou. Firmy dnes dovedou vyrobit plně autonomní stroje, které ale do provozu bez řidiče nesmí. Drážní úřad proto podle zástupce ředitele Radka Šafránka začal pracovat na novelizaci zákonů a dalších norem. Předložit změnu legislativy ministerstvu dopravy plánuje přibližně za rok. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
4: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do milionu korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
4: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
6: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
4: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
0: Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na Štvanici pokusí dostat i do boju o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku polojasno, dopoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer déšť. Teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vár bude slabý, postupně mírný jihozápadně až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dnes pokračují práce u Přeštic na Plzeňsku v úseku Dolní Lukavice Dnešice, kde se opravuje povrch vozovky. Na dálnici D5 buďte opatrní na 150. kilometru u Rozvadova. Ve směru do Německa je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Omezení potrvá až do konce června.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké čtvrteční ráno přejeme a jsme tady pro vás i 5 minut po 6. hodině. V Plzni se bude po 14 letech znovu hrát nejvyšší basketbalová soutěž mužů. A předseda dosud prvoligového klubu Lokomotiva Plzeň Pavel Froněk už přemýšlí, jak pro tyto účely poskládat tým.
8: Chceme dát prostor českým klukům, kteří buď ať už jsou to v CZ Akademii, v projektu České basketbalové federace, nebo jsou i v současných klubech republiky. No a uvidíme, jak se nám to podaří poskládat, protože času je hrozně málo a nebráníme se tomu, aby jsme sem přivedli i zahraniční hráče.
7: Za pár minut uslyšíte víc, no a rozhodně si počkejte i na dnešní kalendárium.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: 6 hodin 11 minut je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě 2 nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalnyj by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: Plzeňském kraji je aktuálně polojasno, na krajním západě až oblačno, teploty mezi 7 a 11 stupni Celsia, přičemž nejchladněji je na Tachovsku. Počasí. Ráno bude i polojasné, během dopoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Máme 6 hodin a 19 minut, přejeme hezké ráno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tolik Anaka v 6 hodin a 23 minut. Přejeme hezké ráno. Fanoušci plzeňského basketbalu už možná vstřebali radostnou informaci, že se po 14 letech bude na západě Čech opět hrát nejvyšší soutěž mužů. Díky fúzi Nymburka se Slaví se uvolnilo místo mezi elitou a nabídku stát se 12. účastníkem soutěže přijali zástupci dosud prvoligové Lokomotivy Plzeň. S předsedou klubu Pavlem Froňkem si o tom povídal reportér Vladislav Janouškovec.
2: Jak se zrodil ten návrat plzeňských basketbalistů po 14 letech mezi českou elitu? Nebylo to po sportovní stránce, že byste ten postup vybojovali na palubovce?
3: No tak my jsme sportovně vyhráli, dá se říct, českou skupinu. Takže otázka toho playoffu je taková, že samozřejmě tam nastupují další faktory. A my jsme, řeknu, vypadli dřív, než jsme čekali, ale na druhou stranu už samozřejmě prosakovali ty informace a směřovalo to sem do Plzně, že se děje něco v extralize, že se budou vlastně spojovat dva kluby a nejdřív jsme to brali tak jako trošku, nechci říct srandu, ale spíš tak jako, že bychom si to rádi spíš vyhráli tou sportovní cestou, kdy jsme už 2 roky o tom mluvili a 3. rok jsme opravdu chtěli zaútočit, což teda by bylo 3. rok, ale ta situace nastala a ten dotaz do Plzně připutoval, no takže jsme dostali asi 5 dní na rozmyšlenou a zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se, že tu nabídku od federace přijmeme.
2: Prozraďte, co byla ta pro a proti, aby se do Plzně vrátila nejvyšší basketbalová soutěž?
3: No tak pro určitě bylo, řeknu, to sportovní prostředí, ta kvalita naší mládežnické struktury, máme prakticky pyramidový systém, máme všechny družstva, ať už v extraligách nebo v ligách. Naši žáci ze 3 kategorií přivezli 2x mistra republiky, jsme pravidelným účastníkem extralig 17-19, dlouholetým účastníkem první ligy, takže vlastně je to zázemí, nebo řeknu, ta kvalita tady kompletní tým mládežnické struktury prostě v Plzni je. Jsme držitel sportovní akademie pro plzeňský kraj, takže i podpora z města kraje, z plzeňského kraje je na určité úrovni. No a myslím, že to byl takový ten důležitý faktor, že nám chybí ta extraliga mužů. Že vlastně by mohlo dojít k tomu, že ti hráči začnou odcházet jinam a každý sport, který tuto pozná, tak vlastně řekne, že pokud nemáte tu pomyslnou třešničku na dortu, tak je to problém. Takže jako tuto jsme zvažovali, samozřejmě to proti je to ekonomický zázemí nebo zajištění, protože řeknu zajistit mládežnická družstva, zajistit první ligu je něco jiného, než k tomu ještě zajistit vlastně extraligu. No ale řekli jsme, že do toho půjdeme a samozřejmě jednání už probíhají a víme, že to neseženeme okamžitě, ale prostě budeme bojovat.
2: Samozřejmě nějaké hráče máte své k dispozici, kteří hráli první ligu, ale kolik dalších basketbalistů byste chtěli přivést přes léto do Plzně, tak abyste byli, řekněme, konkurenceschopní nebo schopní udržet tu nejvyšší soutěž?
3: Máme přibližně 8 hráčů, kteří můžou naskočit do nejvyšší soutěže. Víme, že ta kvalita je na určité úrovni, to znamená, že v současné době hledáme ty rozdílové hráče, tak jako to je v jiných klubech, protože i ty jiné kluby mají prostě to rozloženo na ty stěžejní hráče a na ty další, kteří, dá se říct, doplňují ten sportovní kádr. Takže jako touto cestou jdeme, hledáme, no hlavně v českých vodách, protože chceme dát prostor českým klukům, kteří buď ať už jsou to v CZ Akademii, v projektu České basketbalové federace, nebo jsou i v současných klubech republiky. No a uvidíme, jak se nám to podaří poskládat, protože času je hrozně málo a nebráníme se tomu, aby jsme sem přivedli i zahraniční hráče.
2: Popisuje předseda plzeňské Lokomotivy, nováčka nejvyšší basketbalové soutěže Pavel Froněk. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začala modernizace železniční trati mezi Plzní, Mířany a Chotěšovem. Stavba je součástí úpravy mezinárodního železničního koridoru z Plzně do Německa za 4,5 miliardy korun. Podle generálního ředitele správy Tomáše Tóta bude trať nově elektrifikovaná a zvýší se bezpečnost na přejezdech i komfort cestujících. V plzeňské fakultní nemocnici pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Zdraví máme jenom jedno. Dnešní setkání je na téma cholesterol a krevní tlak. Začátek je v 17 hodin, uvedla to mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Den otevřených dveří pořádá dnes a zítra státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Hrošovském Týně. Akce se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne archivu. Lidé se mohou prohlédnout výstavu, která představí nálezy z půd, makovic věží a dalších časových kapslí. Vernisáž začne dnes v 10 hodin. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Očekává, že bude pokračovat v tom, co dělal doposud. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů zápas proti evropskému soupeři. Od 9 hodin našeho času je čeká čtvrtý tým světového žebříčku Polsko. A ještě počasí, dnes bude zpočátku polojasno, dopoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají přeháňky, ojediněle i bouřky, později večer déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna ve směru na Prahu, kde se srazila dvě osobní auta. Neprůjezdný zůstává levý jízdní pruh, na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dneska dopoledne v programu přivítáme cestovatele Zdeňka Macháčka. Dneska žije v Lokti a stihl prožít několik životů. Uslyšíte o jeho útěku z komunistického Československa, o těžkých začátcích v Austrálii, ale také o divokém cestování po Asii v 90. letech. No a řeč bude i o jeho nově připravované knize. Tak poslouchejte po 10. hodině. No a koho jsme pozvali do pořadu Alex a host, to vám povíme za chviličku. Hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin a 39 minut a přišlo to jakoby nic. Přejeme hezké ráno. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezký čtvrtek. V obrovskou galerii se proměnila plzeňská sutnarka. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara totiž v útrobách školy pořádá výstavu klauzur letního semestru všech 21 ateliérů fakulty. Už za chvilku si výstavou můžete projít společně s námi. Počasí. Venku nás čeká ráno i polojasno, během dopoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Náš příběh nekončí ani v 6 hodin a 49 minut. Hezké ráno. V budově Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni si můžete prohlédnout současnou tvorbu studentek a studentů všech 21 ateliérů fakulty. Uvidíte způsob výuky, uvažování i tvůrčí práce na jedné z předních uměleckých škol u nás.
1: Když by sem přišla veřejnost, tak dokonce může i vidět, jak studenti své práce obhajují.
2: Ano, pokud veřejnost bude potichu a nebude rušit, tak samozřejmě si můžou i poslechnout, jak ty obhajoby vypadají. To znamená, studenti musí obhájit to svoji semestrální práci. Tady jsme zrovna třeba v ateliéru Šperk, kde právě ty obhajoby probíhají.
1: Kam budeme dále se podívat?
2: Můžeme projít kreslírnou, to je ta naše největší centrální část, kde jsou vystavené práce třeba ateliéru didaktické ilustrace nebo dalších ilustračních ateliérů, anebo taky práce ateliéru grafika.
1: Můžeme se zaměřit na tu grafiku. Jaké listy jsou tady k prohlédnutí?
2: Jsou tady tisky od poměrně malých a netradičních formátů až po formáty třeba B2, B1. Dokonce jsou tady i nástěnné kombinované techniky, takže jsou to velkoformátové grafiky.
1: Formát B2, B1, jak si to máme představit?
2: To je zhruba 100x 70 cm.
1: Zastavíme se u ateliéru kniha a tvarování papíru. Mě zaujala, tady je dokonce vystavená hadrová kniha.
2: Přesně tak, studentky, že zejména tam studují děvčata, tak využívají různé materiály, takže tady máme třeba haptickou knihu, která je velice příjemná na omak textilní, anebo naopak pak vidíte papíry různých kvalit, ruční papíry, prošívané papíry, takže ten věm není jenom vizuální, ale je i haptický opravdu.
1: Co následuje, když student svou práci neobhájí?
2: Tak má opravný termín a v nejhorším případě tady musí opustit studium, ale to se nestává. Ano, tady někdo obhájil, že slyšíme potlesk. To by se tleská, to vypadá dobře. Ale tady jsou třeba prototypy nožů nebo nože z ateliéru produktového designu. Tady vedle ateliér průmyslový design a socha. A my projdeme po schodech nahoru kolem fashionu, kde jsou oděvy a doplňky, až do ateliéru multimédií. Já vás vedu tady k jedné televizi, třeba tady.
1: To je retro televize.
2: Přesně tak. Je to retro televize a jsou tady projekty studentů ateliéru interaktivní média. A ty jejich projekty byly inspirované Havlovou sbírkou Antikódy z roku 63. Což je kniha poezie.
1: My to můžeme různě ovládat.
2: Přesně tak.
1: A co za zvuky slyšíme?
2: Jsou to zvuky, které jsou vygenerované z různých projevů i Václava Havla, ale určitě jste tam slyšeli i takové ty normalizační proslovy, takže je to takový mix. A zároveň s tím zvukem vidíte i obrazy zpohybované právě Antikódy.
1: Seznamuje s výstavou klauzur letního semestru všech 21 ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Monika Bechná. Výstavu si můžete v útrobách školy prohlédnout do 9. června. Pokud na výstavu zavítáte dnes a zítra, můžete být svědky také obhajob. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Jestli na výstavu vyrazíte ve všední dny, vězte, že expozice je přístupná od 10 hodin do 8 večer a o víkendu pak mezi 10. a 18. hodinou. Teď máme 6 hodin 53 minut, za chvilku Andrea Samešová a další ranní zprávy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kamenníci upravují historickou dlažbu z plzeňského náměstí Republiky. Odbory se dnes sejdou s vedoucí úřadu vlády. Včera vyhlásili stávkovou pohotovost. A dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje příjemné ráno Andrea Samešová. Šest kamenických společností pracuje na úpravě historické dlažby z náměstí Republiky v Plzni. Stavbaři museli žulové kamenné desky kvůli rekonstrukci západní strany náměstí rozebrat. Celkem je zapotřebí upravit asi 2000 metrů čtverečních dlažby, říká mluvčí magistrátu Eva Barborková.
2: Rozebrání stávající dlažby je nutné proto, že chodník a silnice budou na západní straně náměstí po rekonstrukci ve stejné výškové úrovni s plochou náměstí. Pohyb chodců tak bude v těchto místech pohodlný a plně bezbariérový. Odborníci dlažbu před opětovným položením upraví, a to z pěti stran. Její tloušťka bude jednotně v celé ploše 100 mm.
0: Horní plocha dlažby se měnit nebude, zůstane zachovaný původní vzhled povrchu. Den otevřených dveří pořádá dnes a zítra státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Lidé si mohou prohlédnout výstavu, která představí nálezy z půd, makovic věží a dalších časových kapslí. Vernisáž začne v 10 hodin. Další program doplní vedoucí archivu Radka Kinkorová.
3: Kromě toho, že si prohlédnou výstavu, kde budou ty písemnosti, které se někde nalezly, tak je možné i projít celým archivem s průvodcem do míst, kam se veřejnost běžně nedostane, do depozitářů a také do zdejší unikátní restaurátorské dílny papíru, kde budou děvčata vyprávět o tom, jak právě ty exponáty vlastně restaurovala.
0: Archiv je možné navštívit dnes a zítra od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky začínají vždy v 10, ve 13, v 15 a v 17 hodin. Odbory z úřadu vlády právě v těchto chvílích zahajují schůzku s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Včera vyhlásili stávkovou pohotovost, protože nesouhlasí s převodem některých agend pod ministerstva. Týká se to oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo například rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připraveni stávkovat.
4: Stavka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
0: Agenda včetně zaměstnanců se má na vybraná ministerstva přesunout od července. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před světovým šampionátem. Zítra ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti zápasu s Kosovem se sestava změní, říká trenér Miroslav Koubek.
5: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minutáž pro ty hráče, který právě
1: počasí.
0: Dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a k večeru i přehánky, ojediněle bouřky, později déšť. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Var bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, aby jo na dvojice, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna stojí ve směru na Prahu porouchané nákladní auto. Na silnici v Medovém ujezdu na Rokycansku u křižovatky na Holoubkov se opravuje povrch vozovky. I v tomto úseku buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké ráno. Absolventům středních a vysokých škol za určitých podmínek hradí stát zdravotní pojištění ještě o prázdninách. Kdy si studenti musí začít platit pojištění sami a na co si musí dát pozor? To vám řekneme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Čtvrtek 4. června, takhle by se nám to hodilo do dalšího songu. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň.

8 minut po 7 hodině. Kdo je to junior? Vědí to malé děti? Ověříme si to za chviličku v rubrice Ahoj rádio. Aneška se děsně bála, že má dědu kanibala. Že fakt žere lidi, i když jsou jen pidi. Zavolala proto mámu, ta to měla na salámu a věděla zcela jasně, že byl děda jenom v masně, k obědu má junior, což prý není malý tvor, ale jen kus salámu. Zaplať pámbu za mámu.

0: Kdo je to junior?
1: Junior je dítě.
2: Junior je prvorozené dítě.
3: Nemá žádný peníze.
4: Junior je malej.
5: Junior je Pikachu.
6: Junior je blázen.
7: Něco jako dětskýho.
8: Junior je pasta.
9: Junior je bohatý.
10: Junior je dítě do 7 let.
11: Junior je kůň.
12: Junior je eskimák.

0: 7 hodin 16 minut a hlásí se plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Jmenovitě meteorolog Ivo Bauman, tak co nám dělá počasí v regionu? Dobrý den.
2: Hezké ráno, máme většinou polojasnou oblohu, teploty od 10 do 14 stupňů, ty teploty jsou podobné ve všech polohách.
0: Jakých změn to počasí dozná v dalších hodinách?
2: Velice výrazných, protože během dne bude přibývat oblačnosti, od západu se odpoledne přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer už budeme mít srážky na celém území a přejdou v trvalejší déšť, který bude místy i intenzivnější. Teploty vystoupí na téměř letní hodnoty mezi 22 a 25 stupňů Celsia. Na horách to bude 18 až 21 stupňů a nutno ještě podotknout, že nižší teploty budou na západě, kam ta oblačnost a déšť přijdou dřív, než na východě regionu, kde ty teploty budou nejvyšší a mohou se dotknout i těch 25 stupňů. Vítr ráno slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní od 2 do 5 metrů za sekundu. K večeru se ten vítr stočí spíše na severozápadní směr a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: No a vy budete intenzivní zase v příští hodině. Těšíme se, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi i v 7 hodin a 22 minut. Letní prázdniny jsou pro studenty bezstarostným obdobím. Absolventi, kteří už ve studiu nepokračují, se musí ale zabývat tím, jak dlouho za ně stát bude hradit zdravotní pojištění. Na to nám teď odpoví mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hradí stát zdravotní pojištění středoškolskému studentovi, který úspěšně udělal maturitní zkoušku, ještě o prázdnina?
1: Tak v první řadě bych ráda pogratulovala všem takovým studentům, kteří absolvovali úspěšně maturitu. Je to určitě velká věc. A dobrou zprávou je, že stát za ně zdravotní pojištění v podobu těch navazujících prázdnin, tedy až do 31. srpna, skutečně platí. Má to jednu výjimku, a to pokud by začali pracovat, našli si práci, která by trvala po celý kalendářní měsíc a déle, tak pak už to zdravotní pojištění je potřeba řešit. Pokud by tak ale neučinili, tak skutečně do 31. srpna za ně zdravotní pojištění hrazeno je.
0: Pojďme s tím studiem dál, jak je to se zdravotním pojištěním přes prázdniny u vysokoškoláků?
1: U nich je to malinko jinak. Pokud student ukončí vysokou školu řádně, tedy státní závěrečnou zkouškou, stát za něj hradí pojištění za ten měsíc, kdy zkoušku vykonával, a ještě za ten měsíc následující. Jinými slovy, jestli státnice dělal někdo v červnu, tak za červen a červenec se o zdravotní pojištění starat nemusí. Od srpna už je potřeba opět zabývat se tím, jestli třeba nastupuju do zaměstnání a zdravotní pojištění za mě hradí zaměstnavatel, nebo začnu podnikat, stanu se možná živnostníkem, anebo zaměstnání neseženu a jdu se evidovat na úřad práce, pak za mě zase stát hradí zdravotní pojištění z titulu tedy nezaměstnaného.
0: Co všechno má student zdravotní pojišťovně nahlásit?
1: Takzvanou oznamovací povinnost vůči zdravotním pojišťovnám máme všichni, ať jsme studentem nebo ne. V případě studentů se je potřeba nahlásit jakoukoliv změnu, tedy zahájení studia, ukončení, ale například i přerušení. V případě VZP si mohou klienti ten status, to, jak jsou nahlášeni u své zdravotní pojišťovny, zkontrolovat online přímo v aplikaci. A tam je také možné nahlásit všechny potřebné změny, včetně nahrání těch dokumentů, které tam mohou být důležité. Může to být doklad o zahájení dalšího studia nebo doklad o evidenci na úřadu práce a podobně. Pokud si někdo by nebyl jist, jak to vlastně je, doporučuji objednat se na jakoukoliv z našich poboček a na čas si tam přijít bez front, si všechno v klidu vyřídit a doptat se, co je potřeba a co je nutné.
0: O zdravotním pojištění studentů jsme si povídali s mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorií Plívovou. Tak děkujeme, ještě se zeptám, mívají mluvčí v létě prázdniny?
1: Pevně v to doufáme.
0: Tak přejeme, ať se vám vydaří. Mějte se moc hezky a děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji moc. Díky, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni v Semlerově rezidenci na Klatovské třídě se dnes uskuteční Den památek Plzeňského kraje. Vyhlášeny budou i výsledky soutěže o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o průměrných mzdách za první čtvrtletí letošního roku v Plzeňském kraji. Plzeňské Radčice dnes projednají podobu nového městského znaku a vlajky. Jak uvádí obvod na svém webu, jednání začne v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu. Mezi motivy patří skály, které jsou přírodní památkou. Původní význam Radčic připomínají selská brána, klasy obilí a nebo hlava dobytka. Základní škola v Plánické ulici v Klatovech zařadí do učebního plánu pěstitelství. Teď má volnočasový kroužek na komunitní zahradě Českého zahrádkářského svazu. U své budovy ale staví vlastní vyvýšené záhony. Na školní pozemky se pěstování vrátí po 19 letech, uvedla to ředitelka Ivona Nováková. Sněmovna bude dnes jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle Tomia Okamury z SPD 151 kandidátů. Mezi nimi například i bývalý prezident Miloš Zeman. Na dnešním mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští zástupci, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuele. Dále se představí tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. A ještě počasí. Dnes bude v regionu polojasno, postupně přibývání oblačnosti a k večeru přehánky, ojedinělé bouřky, později i déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Rokycan na 60. kilometru ve směru na Plzeň se pracuje na údržbě mostu. Uzavřený je pravý pruh, stejně jako v opačném směru u Mýta na Rokycansku. Na Klatovsku u Nýrska na silnici 2/190 se pohybují pracovníci údržby zeleně v úseku od Zelené Lhoty na Hojsovu stráž. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bývalá rozhlasová redaktorka Anna Košanová oslavila sté narozeniny, ve Všerubech se v minulém století pěstovaly růže ve velkém a bratři Čertíkovi jsou nadějí plzeňské atletiky. Počkejte si na rubriku O čem se píše a dozvíte se víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I žárlivcům přejeme hezké ráno, za chvilku od nás taky Bee Gees a Lucie Vondráčková.
1: O čem se píše?
0: Mám báječnou rodinu, říká Anna Košanová, bývalá rozhlasová redaktorka, která 27. května oslavila sté narozeniny. Během svého profesního života vystřídala několik zaměstnání.

i stromkové. Zakládal si na tom, že jeho růže se pěstují ve vyšší nadmořské výšce a proto jsou keře zdravé a odolné proti škůdcům i mrazíkům. Slávu všerubských růží připomínají všerubské listy. S atletikou začali až v 15 letech, takže trénují jen krátce, 2, potažmo 3 roky, už ale vozí medaile z mistrovství České republiky. Bratři Bohuslav a Bedřich Čertíkovi jsou nadějí plzeňské atletiky. Na svých stránkách je představují radniční listy města Plzně. Český rozhlas.

0: 4 hodiny a 24 minut nedáte uším odpočinout. Zahrajte si za chvilku o audioknihu z nabídky radioservisu. Z jejího obalu se na mě dívá britská královna Alžběta II. Telefonická soutěž tady bude ještě do 8. Počasí. Ráno bude v regionu i polojasné, během dopoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Později večer budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr. O rychlosti do 5 metrů za sekundu se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. 7 hodin, skoro 640 minut.
1: Kam vyrazit za kulturou a skvělou náladou? Co třeba tam, kde řeč rozhodně stát nebude? Jirka Bláha vás zve na další natáčení oblíbeného pořadu, aby řeč nestála. A hosté, těšit se můžete na desítky známých tváří v podání jedinečného Petra Jablonského a na skvělý hlas zpěváka Maxe Behenského. V úterý 9. června v 18 hodin přímo v budově Českého rozhlasu Plzeň. Vstup je zdarma a vstupenky jsou k vyzvednutí na recepci rádia.

0: být víc, než si teď zahrát o audioknihu Roberta Lacyho Koruna. Čte Helena Dvořáková, tu audioknihu vydalo vydavatelství Českého rozhlasu, to znamená Radioservis, a teď jak mání na lince 221 554 222. Ano, 7 hodin a 50 minut, začínáme telefonickou soutěž. Co se týče té audioknihy, jsou na ní příběhy ze života královské rodiny v letech 1947 až 55 i portrét nejdéle vládnoucí britské panovnice, koncipovaný jako mozaika příběhů, kde posluchač nahlédne do zákulisí Buckinghamského paláce a premiérova sídla. No a k tomu sídlu směřuje i soutěžní otázka. Britští premiéři sídlí v Downing Street, v Baker Street, anebo Abbey Road. Linka do studia 221 554 222. Tentokrát hrajete o audioknihu z vydavatelství Radioservis, konkrétně o Korunu, což je audiokniha Roberta Lacyho. Tak v tuto chvíli už zdravím prvního volající a ptám se, koho tam máme. Dobrý den.
1: Tak tady Jarmila.
0: Prosím ještě jednou, slyšel jsem dobře, Jarmila?
1: Ano, Jarmila.
0: Paní Jarmilo, zdravím vás. Tak co jste si vybrala?
1: Já si myslím, že za A.
0: Za A, v Downing Street. No,
1: ano.
0: Koho bychom poslali do Baker Street?
1: Tak to nevím.
0: Sherlocka Holmesa.
1: Aha.
0: A koho do Abbey Road?
1: Vím, že u toho sídla jsme byli. Ale to Abbey Road nevím.
0: Abbey Road jsou legendární nahrávací studia, mimo jiné tam natáčeli Beatles. A Downing Street 10, to je adresa britských premiérů.
1: Tak je to paráda.
0: Tak se musím zeptat, jaká byla návštěva Londýna?
1: No, my už jsme tam byli, to už je nějakých 15 let a moc se nám to líbilo.
0: A šli jste i po stopách královské rodiny, nebo ne?
1: Šli jsme po stopách královské rodiny.
0: Viděla jste i Buckinghamský palác?
1: Taky.
0: No tak, vy si zasníte při poslechu. Moc gratuluju, mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Začíná modernizace železničního spojení mezi Plzní, Domažlicemi a Německem. Voda z Berunky se zatím do Boleveckého rybníka v Plzni dopouštět nebude. Poslanci dnes rozhodnou o kandidátech na státní vyznamenání. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, přeháňky nebo déšť, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Začala modernizace železniční trati mezi Plzní, Mířany a Chotěšovem. Stavba je součástí úpravy mezinárodního železničního koridoru z Plzně do Německa. Trať bude elektrifikovaná a zvýší se komfort cestujících, jak říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
5: Je to plná modernizace téhle vytížené příměstské trati. Dojde samozřejmě ke zvýšení parametrů trati, větším rychlostem elektrifikace. Cestující se dočkají lepšího přístupu do vlaku, bezbariérových nástupů. Tady na té trati se soustředíme na stanice Vejprnice, Nýřany, zastávku Tlučnou, kde by ke všem těm úpravám mělo dojít.
3: Hladina Velkého Boleveckého rybníka v Plzni je 14 cm pod normálem. Dopouštění z řeky Berunky zatím správci rybníků letos pustili třikrát, naposledy v květnu. Další se podle vedoucího vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Martina Gregara zatím neplánuje.
6: Teďka čerpat nebudeme, na léto si myslíme, že ten rybník je akorát připravený a na podzim bychom ho chtěli načerpat plný úplně kvůli tomu, že vlastně má to spojitost s tím odbahněním.
3: Odbahnění malého boleveckého rybníka má zvýšit jeho kapacitu a přirozenou filtraci. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o vývoji mezd v prvním čtvrtletí letošního roku. Analytici předpokládají, že pokračoval růst nominálních mezd z předchozích kvartálů. Vzhledem k nízké inflaci se podle odborníků zvýšily mzdy i v reálném výstupu. Loni ve čtvrtém čtvrtletí byla průměrná mzda 52 283 korun. Obecně ale platí, že 2/3 zaměstnanců na částku nedosáhnou. Nejvyšší mzdy byly v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
7: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
3: Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
8: Sport.
3: České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Číně proti Polsku a zkusí navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je čtvrtý tým světového žebříčku. Zápas začne v 9 hodin dopoledne našeho času. Sportovní lezec Lukáš Motroluský postoupil jako jediný z Čechů na světovém poháru v Praze na Štvanici z kvalifikace boulderingu a zítra zabojuje na Štvanici o postup do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
4: Počasí.
3: Dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru i přehánky, ojediněle bouřky, později i déšť. Teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Var bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Aby ho zátěž na dvojce, což je střední stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 počítejte se zdržením těsně před Prahou, kolona měří zhruba 7 kilometrů. Porouchaná dodávka s přívěsem stojí na dálnici D5 u Benešovic na Tachovsku ve směru na Plzeň a práce údržby se dnes provádí na silnici 1/26 u Kyšic na Plzeňsku. I tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Za aktuálními zprávami a dopravou v regionu Andrea Samešová udělala tečku 5 minut po 8 hodině. Společně vám přejeme příjemné čtvrteční ráno. Věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? Víc nám v rubrice Co v učebnicích nebylo, řekne už za chvilku Martin Písařík.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Barokní veselice v sobotu oživí zámek Čečovice poblíž Staňkova na Domažlicku. Vítěžek půjde na jeho záchranu a vy o tom uslyšíte za chvilku.
1: Počasí.
0: Během dopoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti, k večeru se přidají přehánky, výjimečně i bouřky, později večer budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty je mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, k večeru se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. 8 hodin, skoro 18 minut.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tam uhrát.
1: Řadu památek se daří opravovat a zvelebovat díky spolkům a různým nadšencům. Mezi taková místa patří i zámek v Čečovicích poblíž Staňkova na Domažlicku, který je kulturní památkou. Od roku 1998 ho má v péči klub Ladislava Lápka z Plzně, pravidelně na zámku pořádá různé akce a výtěžek používá na opravu památky. S námi ve spojení už je místopředsedkyně klubu Miroslava Šusová, kterou zdravím, přeji vám hezký den.
2: Dobrý den, vám také přeji krásný den.
1: Připomeňte prosím, co se za skoro těch 30 let podařilo udělat a z čeho máte největší radost. Doufám, že mě nebudete proklínat, když vám na to dám maximálně minutku.
2: Ne, děkuji velice. Jak jste správně řekl, naše organizace převzala v roce 1998 zámek, který byl zoboženém, zdevastovaném stavu po požáru, takže se nám podařilo v roce 2005 jej zastřešit, staticky zajistit a od té doby probíhá finančně náročná rekonstrukce. V současné době pracujeme na rekonstrukci místností ve východním křídle zámku a právě největší radost nám udělalo v loni, kdy jsme získali od odborné poroty třetí místo jako památka Plzeňského kraje právě za rekonstrukci sálu ve východním křídle zámku.
1: To moc gratulujeme. V sobotu pořádáte tradiční akci Barokní veselici, letos už sedmý ročník. Co bude na programu?
2: Na nádvoří vystoupí šermířská skupina Gloria, tanečnice Arvena, loutkové divadlo Špalíček, Sokolník a v zámecké sípce mohou návštěvníci i poznat mecenáše doby baroka. A samozřejmě jsou také komentované prohlídky zámku, aby lidi viděli, co děláme.
1: Pokud mám správné informace, tak součástí jsou i aktivity pro děti. Můžete některé zmínit, prosím?
2: Pro děti máme jednak připraveno všechny to, co jsem jmenovala a potom také tam vystoupí budou trhovkyně, které mají dílničky výtvarné pro děti a velice oblíbený je právě Sokolník, který do svého programu zahrnuje i děti a velice poutavě vypráví o všech dravcích a říkám, každý si tam něco najde i dobrého k jídlu.
1: Výtěžek z té akce je určen na opravu objektu. Na co konkrétně? Půjde to taky na tu místnost v tom východním křídle nebo ne?
2: Tak už pokračujeme v druhé místnosti ve východním křídle zámku. Před dvěma roky jsme obnovili štukové zrcadlo, vloni stěny, ale to zdáme této druhé místnosti podlahu. Všechno je dotováno z Plzeňského kraje a jak víte, musíme mít tomu spoluúčast a nemají jediného sponzora. Všechno vyděláváme právě na kulturních akcích a proto jsem velice ráda, že mohu posluchače pozvat, protože bez jejich pomoci, že nám přijedou na zámek, bychom nemohli tuto památku vůbec přivést k životu, jsme na ní závislí.
1: To znamená, čím víc hojná návštěvnost, tím
2: ano,
1: víc radosti na vaší
2: můžeme
1: straně.
2: Můžeme udělat.
1: Na závěr pojďme připomenout, kdy sobotní akce začíná a dokdy potrvá.
2: Tak akce začíná v sobotu v 11 hodin v kostele svatého Mikuláše, který je národní kulturní památka, je gotický cihlový unikátní nádherný, bude tam vše, potom prohlídka kostela a na samotném nádvoří začíná akce v 13 hodin a potrvá tak do 18 hodin.
1: Dodává Miroslava Šusová a my děkujeme. Naslyšenou.
2: Naschledanou, děkuji moc.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň pořádá výstavu návrhů architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Míru. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 týmů architektů. O výsledku rozhodovala porota složená ze zástupců města, architektů a dalších odborníků. Návrhy jsou k vidění v budově Českého rozhlasu Plzeň do konce června. V plzeňské fakultní nemocnici pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Zdraví máme jenom jedno. Dnešní setkání je na téma cholesterol a krevní tlak. Začátek je v 17 hodin, uvedla to mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Osek na Rokycansku nechal udělat novou střechu na kulturním zařízení na Vytince. Ta původní byla ve špatném technickém stavu. Práce vyšly na téměř 900 tisíc korun a většinu pokryla krajská dotace. Letos na českých silnicích zemřelo už 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíce nehod policisté zaznamenali během května. Podle Tomáše Neřolda z Besipu to může být způsobené i nárůstem počtu motorkářů na silnicích. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Očekává, že bude pokračovat v tom, co dělal doposud. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně odehrají dnes české volejbalistky zápas proti evropskému soupeři. Už za půl hodiny se utkají se čtvrtým týmem světového žebříčku Polskem. A ještě počasí, dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru přehánky, ojediněle bouřky, později večer i déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajství. Webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení těsně před Prahou. Kolona aktuálně měří zhruba 8 kilometrů. Na dálnici D5 buďte opatrní také u Berouna ve směru na Prahu, kde stojí porouchané nákladně auto. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Schopnost být k druhým nekompromisně upřímný u člověka nemizí ani v pokročilém věku. A i stoletá dáma vás svou reakcí může pěkně uzemnit. Humornou příhodou ze života jedné populární zpěvačky to doložíme za chvilku. Na hodinách máme 3 minuty po 8:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 39 minut. S nadsázkou se říká, že šéf a maminka mají vždycky pravdu. A když vaši práci zrovna nedokáže posoudit šéf, na maminku se můžete spolehnout vždycky. V našem zábavném pořadu to jednou příhodou potvrdil moderátor Aleš Cibulka.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičko ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijela do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu Před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukala a říká, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka. Ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102letá máma, 80leté dceři? A ona říká, ne, to nic, to je v pořádku. A já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říká, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár sekund a bude 8:45.
1: Počasí.
0: Jaké je v regionu počasí, to nám teď řekne meteorolog Ivo Bouman. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, máme polojasno, místy až oblačno a teploty už nám překročily 15-stupňovou hranici, někde už je až 17,5 stupně Celsia.
0: Co to všechno udělá v dalších hodinách?
2: V dalších hodinách zatím ještě nic výrazného, ale v těch ještě dalších hodinách během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat až na zataženou oblohu. K večeru se přidají přehánky, sem tam i výjimečná bouřka se objeví, no a později večer ty přehánky přejdou v trvalejší a trošičku intenzivnější déšť. Teploty ještě do té doby vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21 stupeň a vítr bude vát od jeho západu nebo západu rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V případných bouřkách vítr přechodně zesílí.
0: Řečeno vaší terminologií, jak to bude vypadat v ještě dalších hodinách zítra?
2: Tak noc bude deštivá, většinou zatažená obloha, přehánky nebo spíše déšť a výjimečně ještě bouřky. Během dne pak začneme stejným deštivým počasím, teprve během odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat a odpoledne a večer, nebo spíše až večer, se ta obloha může úplně vyjasnit. Teploty v noci 13 až 10 stupňů, zítra přes den chladnější odpoledne mezi 17 a 20 stupni, vítr bude pokračovat mírný od 2 do 5 metrů za sekundu od západu.
0: A my jenom děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Já děkuji, naslyšenou.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky

0: Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v Kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Z dobrého rána je to úplně všechno. Vladimír Šťovíček se loučí v 8 hodin a 50 minut a předává štafetový kolík v podobě mikrofonu Stanislavu Juríkovi, který vás provede dnešním rozhlasovým dopolednem. Tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v roce 1884 se v Ejpovicích na Rokycansku narodil architekt Oldřich Tyl, který patřil k průkopníkům moderní architektury u nás? Spolupracoval na Veletržním paláci v Praze a výrazně ovlivnil podobu českého funkcionalismu. Oldřich Tyl bydlel ve mlýně, který je dnes zatopený, a na jeho místě vzniklo Ejpovické jezero.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Klatovsku stále klesá počet registrovaných zahrádkářů. Drážní úřad začíná chystat legislativu pro autonomní vlaky a tramvaje. A bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Plzeň pořádá výstavu návrhů na budoucí podobu náměstí míru. Do soutěže se přihlásilo 12 týmů architektů. O výsledku rozhodovala porota složená ze zástupců města, architektů a dalších odborníků. Pokračuje Jitka Vildová z útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
2: Návštěvníci na jednom místě mohou porovnat různé přístupy architektů k zeleni, vodním prvkům i pobytovým plochám. Nabízí možnost vidět, jak jednotlivé týmy pracovaly se zadáním a také s podněty, které vzešly z předchozí participace obyvatel.
0: Návrhy jsou k vidění v budově Českého rozhlasu Plzeň do konce června. Český zahrádkářský svaz v Klatovech chce přilákat děti a mladé lidi k pěstování a zahradničení. Jeho členská základna totiž stále klesá. Podle předsedkyně Olgy Kalčíkové je to i tím, že lidé stárnou a také se nechtějí sdružovat v organizacích.
3: Setkávám se s tím třeba v zahrádkářských koloniích, kde Markýta v Klatovech, velká zahrádkářská kolonie, která mívala 300 členů třeba. A dneska zhruba 20, ano, tam ten pokles je hodně velký. Ale přesto ty zahrádky mají své majitele, někdo to pronajímá a ti lidé už nemají zájem.
0: Na Klatovsku je aktuálně zhruba 700 registrovaných zahrádkářů. Některé organizace ale zanikly, například ve Vrhavči anebo v Kašperských horách. Drážní úřad připravuje legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Hotové mají být zhruba za rok. Dnes výrobci autonomní technologie vozy testují, ale vyjíždět musí jedině s řidičem.
4: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
5: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
4: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu. Pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
6: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
4: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Na mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuele. Představí se i tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začíná dnes v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru i přehánky nebo déšť, teploty do 25 stupňů, bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením počítejte na silnici 1/20 z Karlových Varů do Plzně. V úseku mezi Toužimí a Třebouní se opravuje vozovka. Provoz je řízen semafory. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Devět hodin na 4 minuty, přejeme vám příjemné čtvrteční dopoledne. V plném proudu už je letošní vydání soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Venkovní učebna, vlastní školní psycholog, ale také nová aula a multifunkční sál. To je základní škola v Holíšově, která rozšířila budovu školy o nový pavilon. Mohla tak navýšit kapacitu žáků o 210 míst. A jak v nové budově probíhá první školní rok, to si řekneme v naší první dopolední reportáži.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Výstavba základní školy v Holíšově je nominována na stavbu roku Plzeňského kraje 2025. Budova za téměř 201 milionů korun pomohla navýšit kapacitu o 210 žáků. Vznikla na místě školní zahrady vedle venkovního hřiště, které na budovu teď plynule navazuje.
1: Máme tady pingpongové stoly, stolní fotbal, máme tady i odpočinkové zóny, školní knihovnu, kde si můžou půjčovat společenské hry, knihy, kterou využíváme i pro výuku v rámci českého jazyka a literatury. Máme tady v přízemí ještě žákovskou kuchyňku cvičnou a dvě učebny informatiky.
2: Popisuje ředitelka holíšovské školy Monika Hinčíková.
1: Máme tady kroužek 3D tisku, takže zrovna nám tady běží a děti si připravují modely pro tisk.
2: Na 3D tiskárně tady svůj výrobek tiskne i Matěj.
3: Tisknu květináč, který bude mít i kapsičku na vodu, kde se ta voda bude jakoby zadržovat.
2: To jsi sám vymyslel?
3: Jo, vymyslel.
2: Prošli jsme přízemí, budeme vycházet schodama nahoru. Jsme v prvním patře.
1: Tady máme 7 tříd, 2. a 3. ročníku a 2 kabinety, což je super, protože paní učitelky 1. stupně předtím neměly žádné zázemí, kromě sborovny.
2: Uprostřed chodby jsou takové prostorky, které se dají zatáhnout závěsem.
1: Oficiálně název zní inkluzivní hnízda, což jsou vlastně prostory, kde děti, které potřebují trošku klidu, mohou využívat, že jsou odděleni od ostatních dětí. Případně ve chvíli, kdy dítě potřebuje odejít na část hodiny ze třídy, tak s paní asistentkou tyto prostory využívají.
2: Vstoupili jsme do učebny, nejsou tady žádné ostré rohy, lavice jsou zakulacené.
1: To je třída 2. ročníku, paní učitelky mají velkou variabilitu prostoru, protože máme jednosedadlové lavice, které se dají kombinovat různě do kroužků, do různých skupinek. A každá třída má svoji barvičku pro snažší orientaci dětí.
2: Ten prostor je tady takový světlý, barevný.
1: Tady máme i inteligentní osvětlení, kdy vlastně reagují světla automaticky na osvit zvenku, takže u dveří, které jsou vzdálené vlastně víc, nebo lavice, které jsou více vzdálené od okna, tak mají intenzivnější osvětlení. Lavice, které jsou blíže k oknu, mají méně intenzivní osvětlení, aby vlastně v celé učebně byly optimální světelné podmínky.
2: Na konci patra je školní poradenské pracoviště.
1: V těchto prostorách má zázemí naše sociální pedagožka, kterou si díky zřizovateli také můžeme platit, takže jsme jí tady vybudovali zázemí, kde má klid na práci a děti se tu cítí bezpečně.
2: Žáci s učitelem můžou rovnou ze třídy přes chodbu vycházet ven, protože ta stěna je prosklená, jsou tady dveře, zatím je hřiště, je tam i travnatý povrch. Z kabinetu je vidět na střechu propojovacího krčku. Kde je zelená střecha?
1: Využili jsme možnosti zřídit zelenou střechu, jak tedy na spojovacím krčku, tak vlastně na celé budově. Z celé střechy máme vlastně svod přebytečné dešťové vody do podzemní zásobní nádrže, kterou využíváme k zalévání školní zahrady.
2: Součástí přístavby je také aula a velký sál.
1: To jsou pro nás úžasné prostory, protože jsme dříve museli využívat prostory kina nebo sálu, což pro nás znamenalo přesuny. Teď přeběhneme v bačkůrkách a máme všechno v místě. Takže tady tu vstupní aulu, která je poschodovitá, využíváme třeba k výchovným koncertům, protože spolupracujeme úzce se základní uměleckou školou v Holíšově.
2: 1. září 2025 sem přešli noví žáci. Probíhá první školní rok.
1: Zpočátku byly paní učitelky trošičku nervózní, protože je tady spousta nové technologie, se kterou se museli žít a naučit jí pracovat. Ale myslím si, že naopak žáci byli z prostoru úplně nadšení, protože je tady spousta volného místa pro pohyb, aktivity, ať už je to stolní fotbálek, odpočinkové zóny či další záležitosti, kterými se tady vylepšují přestávky.
2: Architektem přístavby je Aleš Kubalík, hlavním projektantem Jiří Korelus. Nový pavilon byl nominován na stavbu roku Plzeňského kraje 2025. Z Holíšova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Domažlicku.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Miroslav Horníček o věku a o humoru.
2: Já jsem tady na začátku říkal, že si dělím diváky do nějakých 4 skupin. No, kdybych měl upřímně říct, co hledám během večera v hledišti, tak bych to řekl tak. Já někdy najdu v hledišti bělovlasou dámu, které může být 75, možná 80 let, a která se dívá na divadlo 18-letýma očima. Očima, které nejen, že se dívají, to umí každý, ale očima, které vidí. A vidět umí málo kdo. Očima, které vidí. Ten řek to a to, co ona mu na to odpoví. Tohle. A ona to takhle. Někdo další přichází, dopak to bude. Sleduje, vidí, ví. A vedle ní sedí 18letá stařenka, která zírá. Ta nevidí, ta zírá. My hrajeme tam, ona zírá tam. Než nás najde, jsme tam. A ještě většinou k tomu žvejká. Já vždycky mám chuť přerušit hru a zeptat se, tak co slečno, kde máme sousto? Už bylo v čepci, v baforu? Ještě to proženeme knihou, nebo... Ale aby to nevypadalo, že tady fandím stáří, jemuž se valem blížím a že kritizuji mládí, jemuž se dvojnásobným valem vzdaluji, ono je to někdy taky naopak. Já někdy vidím mladého člověka, nádherných, mladých očí, které vidí. A vedle něj staršího nebo starého člověka, který zírá, protože ono se dá stárnout vlastně dvojím způsobem. Buď k zralosti, k nadhledu, k vyrovnanosti, ke klidu a tedy taky k určité moudrosti, anebo k otupělosti, která nám pak namlouvá, to všecko už tady bylo, to, co tady bylo, už tady nebude, už aby tady byla potopa. A před tímto stárnutím a před tímto stářím ochraňuj mě, přírodo. A tak to, co hledám v hledišti, jsou mladý oči, mladý. A je úplně jedno, jestli patří hlavě 80-leté anebo 18-leté. Jedno, jsou mladí. A pro ně je rozkoš hrát a dělat humor. Humor, to je taky takové ošidné slůvko. Humor, to je cizí. To je cizí slůvko, zvláště některým z nás. To je řecké slůvko a v doslovném překladu znamená vláhu. Humor je vláha, vlhkost, šťáva. Jenomže jakou vláhu si mám pod tím slovem představit? Vodu, vodku, víno, kyšku nebo co? A já si pod tím pojmem představu krev. Krev, která protéká tělem, oživuje tělo a je v něm všude. Všude! To je neuvěřitelné. Jestli jste si všimli, já jsem si všiml všude. Kdekoliv se říznete, kdekoliv, to je jedno. Třeba při holení, krev. V lidském těle není místečko, kam by krev nemohla, nechtěla nebo nesměla. Ale ta krev humoru v těle společnosti, tu regulujeme. Stružka odtud potud, tady koutek humoru, nakonec trochu tudy.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Chérie, chérie.

0: Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu, co to obnáší a jak potom chutná? I to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba jednou i do svých řad. Počet členů totiž stále klesá. Víc vám řekneme v reportáži za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni dnes od 19 hodin vystoupí Plzeňská filharmonie, zazní předehra z opery Halka polského skladatele Moniuška, symfonie Dmitrije Šostakoviče a představí se také arménská klavíristka Sofia Melyakyan. Nakladatelství NAVA ve spolupráci se Záporočeským muzeum v Plzni zve na vernisáž výstavy 550 let knihtisku v Plzni, spojenou s uvedením nové knihy 1476. Poprvé se tisklo v Plzni. Začíná v 17 hodin v Mázhausu Plzeňské radnice. Divadelní komedie plná humoru a šarmu Valčík tučňáků v podání sušických ochotníků Suždivoch začíná v 19 hodin v sušickém kině. Nejnovější titul francouzského komediografa Patrika Otkera je o majiteli továrny na boty, který hodlá uvést na trh revoluční pár samozouvacích bot s názvem Badaboty. Plzeňský divadelní spolek Jezírko, ten zahraje své představení Šašek a jeho král v zámeckém parku v Křimicích. Akce je součástí křimického kulturního léta a začíná v 8:30. Chebské muzeum láká na výstavu Hurbínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurbínka se Splejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava Jen řekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí regionu. No v tu dobu ještě skupina Argema možná, že existovala. Budu se muset podívat na internet. Tohle je Ráj. Přejeme hezké dopoledne.

0: Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich zhruba polovina. Některé organizace, jako třeba v Kašperských horách nebo ve Vrhavči, zanikly úplně. I proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snaží podchytit zájem už u dětí a možná i inspirovat školy. Třeba pěstováním na komunitní zahradě.
1: Teď před chvilkou. Mašly, hezky.
2: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti, já vám to ale pomůžu.
3: Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
4: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
2: Tak a ještě chceme říct děti, že...
5: Měřili.
4: A proč jste měřili Zdeňku?
5: Aby jsme věděli, jakou mají výšku a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
4: A ty to budeš sledovat?
5: Přes léto si je budeme počítat a na začátku roku si řekneme, kolik měl plodů.
4: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě, ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek nebo afrikány.
2: Ono ty dva měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
4: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici jejich učitelka Jana Vyskočilová.
2: Je to takový klub zahradníčků a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a tady jsme vlastně začali.
4: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
6: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
4: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
6: 19 let, na 100% tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
4: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
7: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
4: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování nebo různé soutěže, jako mladý florista nebo mladý zahrádkář. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

Avengers a 500 mil v našem dopoledním vysílání. Blížíme se k 10. hodině, takže nás čeká rozhlasové kalendárium. A dneska má svátek Dalibor, gratulujeme. No a další výročí přidá Petr Jungmann už za chvilku.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

Dnešní noční linka má docela zajímavé téma, totiž paličatost a paličaté lidi. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Stojíte si vždycky za svým? Jste pevní v obhajování svých názorů a museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říká vám vaše okolí, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? O paličatosti si v noční lince můžete povídat s moderátorkou Jitkou Lukešovou, a to po 23. hodině. Tradičně budeme končit jednu hodinu po půlnoci. Tak to bude noční linka, do té doby ještě uteče hodně vody. Teď bude hrát a zpívat Katarína Knechtová, připravená je písnička Můj bože. No a potom už nás čekají dnešní zprávy v 10 hodin. Nevím, co se děje, písnička už měla začít hrát a stále ještě nehraje. Dobrá, tak to napravíme a napravíme to tím, že si ji pustíme takhle. Můj bože, Katarína Knechtová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji se zvýšila průměrná měsíční mzda o téměř 4 000 korun, uvedl to Český statistický úřad. Ve fakultní nemocnici Plzeň se chystá další přednáška o zdraví. V Německu se dnes bude dražit ostrov Urujány. A čekejte polojasno, postupně přibývání oblačnosti a přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Průměrná mzda v plzeňském kraji v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o téměř 9% na 47 076 korun. Po odečtení inflace se reálně zvýšila zhruba o 7%. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu. V celé republice činí průměrná měsíční mzda necelých 50 300 korun, což je nárůst o 3 790 korun ve srovnání se stejným obdobím loni. V plzeňské fakultní nemocnici pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Zdraví máme jenom jedno. Dnes na téma cholesterol a krevní tlak. Začátek je v 17 hodin, říká mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
2: Krevní tlak a cholesterol patří mezi klíčové ukazatele našeho zdraví. Jejich dlouhodobě zvýšené hodnoty často nebolí, ale mohou vést k závažným onemocněním srdce a cév. Přijďte do posluchárny pavilonu 63 v areálu bývalé vojenské nemocnici. Bude se má věnovat přednostka druhé interní kliniky profesorka Jitka Seidlerová-Mlíková.
0: V Německu se dnes draží ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý milion korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
3: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak, aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: V nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále ženské dvouhry. Všechny tenistky čeká v této fázi Grand Slamu premiéra. Osmá nasazená Ruska Andrejevová se utká s Ukrajinkou Kostiukovou. Ve druhém semifinále se představí přemožitelka světové jedničky Sabalenkové Ruska Schneiderová a polská kvalifikantka Chvalinská. Semifinálový blok začne nejdříve v 15 hodin. Počasí. Dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru i přehánky, ojediněle bouřky, později déšť. Teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Vár bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se řidiči zdrží před Prahou, kolona měří asi 9 kilometrů a stojí od Loděnice až do Prahy. A na Plzeňsku počítejte s omezením u Losiné na silnici 1/20, kde se provádí údržba zeleně. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Už za chvilku v našem vysílání přivítáme cestovatele Zdeňka Macháčka. Dneska žije v Lokti, ale stihl prožít několik životů. Uslyšíte o jeho útěku z komunistického Československa, o těžkých začátcích v Austrálii i o divokém cestování po Asii v 90. letech, kdy ještě neexistovaly mobily ani internet. No, podrobnosti od našeho hosta už za chvíli. Přejeme příjemné dopoledne, hezký poslech a pamatujte, že modrá, ta je vždycky dobrá.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem povede v karlovarském studiu kolegyně Pavlína Kyselová. Předávám slovo, přeju hezké dopoledne.
1: Příjemné dopoledne, naším dnešním hostem je Zdeněk Macháček, kluk z Chodova, který momentálně žije v Lokti, ale mezi tím stihl prožít několik neuvěřitelných životů. Dnes uslyšíte dramatický příběh o útěku z komunistického Československa, těžkých začátcích v Austrálii i o divokém cestování po Asii v 90. letech, a to bez mobilu a také internetu. Představíme i novou knihu s názvem Na začátku byla krabička a zjistíme, jak v Asii založil neziskovou organizaci na pomoc obětem chemického koktejlu. Zdeňku, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste kluk z Chodova. Dovolte.
2: No, kluk, byl jsem kluk z Chodova.
1: Byl jste kluk z Chodova, je to tak. A rozhodl jste se opustit tehdejší Československo. No a samozřejmě já se musím zeptat, proč, co vás k tomu vedlo a kolik vám vlastně bylo let?
2: Tak útěk samotný proběhl, když mi bylo 19, bylo to vlastně 3 dny po matuře, ale původní plán vlastně vznikal už od mých 12 let, byl to takový můj dětský sen, já jsem vyrůstal vlastně bez otce a můj náhradní otec, švagrův otec, tak bojoval vlastně proti nacistům z Anglie a pak byl 6 let v Austrálii, 7 let ve Venezuele a trávil jsem s ním spoustu času a mimo stahování králíků mě vyprávěl všechny zážitky právě, co se týká Austrálie, tak od té doby to byl můj sen.
1: A jaká byla ta cesta? Jak se z Chodova v 19 dá, jak si zmizet?
2: No tenkrát to samozřejmě bylo těžké, protože jen tak vyjet nebylo možné, bylo nutné se vlastně připravit už dopředu několik let, protože jsem se musel vyhnout povinné vojenské službě, takže jsem simuloval několik nemocí a závěrem se to povedlo, dostal jsem odklad a doma jsem nechal lístek jeden den, 3 dny po matuře, že jedu do Tater a odjel jsem vlastně do Jugoslávie. Takže bylo překvapení po vlastně 7 dnech, kdy nás začal hledat Červený kříž v Tatrách, že jsme ve Vídni.
1: Říkal jste, nás začal hledat, takže jste nebyl na té cestě sám?
2: Já jsem to plánoval sám, ale zhruba rok před mým útěkem jsem se seznámil s kamarádem z Ostravy, který dělal vlastně v termálu Čišníka během filmového festivalu a já jsem tam měl nádobí a po večerech jsme se scházeli. Dost jsme teda tenkrát popíjeli a řekli jsme si, nebo já jsem říkal, že uteču a on tak jo, tak já uteču s tebou.
1: Austrálie. Protinožci se říká. A tak jaké bylo to první zjištění, když jste tam přistál? Předpokládejme teda, a určitě to tak i bylo, že ta cesta nebyla tak jednoduchá, asi zřejmě byly nějaké tábory, a ta cesta se protáhla, tak jenom ve zkratce, jestli popíšete, a zajímá mě spíše ten první dojem.
2: Tak jenom ve stručnosti vlastně z Jugoslávie byl problém se dostat kamkoliv dál, což jsme nečekali. Závěrem jsme se dostali do Rakouska a tam byl samozřejmě přesně ten tábor sběrný, kde jsme strávili zhruba týden a pak další rok v penzionu v Rakousku. Co se týká prvního dojmu do té Austrálie, tak tam mě čekalo velké překvapení, protože já jsem vlastně to plánoval od mých 12 let a byl to tak neskutečný sen, že jsem vůbec nebyl připravený na to, že se tam jednou dostanu, i když jsem tomu 100% věřil. Takže když jsem stál vlastně na místě, který jsem si vysnil po těch letech v Sydney u té budovy, té opery, tak po 20 minutách vlastně euforie jsem si řekl, no a vlastně co dál? Jsem vlastně nebyl připravený na to, co mám vlastně teďka dělat, kam mám jít, měl jsem jednu tašku a nevěděl jsem vůbec, jak začít vlastně v nový zemi.
1: Ty začátky toho rozmýšlení té cesty, tak pramenilo to spíše z vaší cestovatelské povahy už tenkrát, anebo to byl odpor k tomu dění zde?
2: Ne, to bylo to spíš jako, já jsem vyrůstal vlastně na dobrodružních knížkách a ve mně prostě to vzbudilo takovou touhu cestovat a zažívat ty dobrodružství, které jsem četl a od těch 12 let už to vlastně byl plán, takže já jsem se aktivně připravoval na to, abych utekl a už jsem vůbec neuvažoval o tom, ani že by to byla jiná země, když ta Austrálie vlastně se ukázala jako, že je nejtěžší, kam se dostat.
1: Jak dlouho jste tam zůstal?
2: V té Austrálii jsem získal občanství, takže jsem tam plánoval zůstat navždycky, protože já jsem byl odsouzený vlastně za ten nelegální útěk, jsem byl odsouzený na rok a půl, takže vracet jsem se nemohl. Takže plán byl, že tam zůstanu navždycky a závěrem se ukázalo, že jsem tam byl 8 let s tím, že mezi tím jsem začal podnikat tady v Čechách po revoluci a do Austrálie jsem jezdil míň a míň a závěrem jsem vlastně zůstal tady naspátek.
1: Jak se říká, pokud chceš Pána Boha rozesmát, řekni mu své plány. Možná tak, to platí ne? I u vás. Posloucháte takové drama ze života Zdeňka Macháčka. Od útěku za železnou oponou se po písničce přesuneme do divoké Asie 90. let. Tak určitě zůstaňte s námi.

0: V 10 hodin a 18 minut jsme zpět. Naším hostem je dobrodruh Zdeněk Macháček a teď nás zajímá Asie v 90. Bez mobilu, internetu a navigace. Z Austrálie vaše kroky vedly do Asie. A proč vás to tehdy v divokých 90. letech táhlo zrovna do této části světa?
1: Tak moje úplně první setkání s Asií bylo velice krátce vlastně v Singapuru, když jsem letěl poprvé do Čech na výpravu. A když jsem se vracel, tak jsem se tam zastavil znova, ale takový delší, já jsem vlastně během toho pobytu v Austrálii začal studovat univerzitu a studoval jsem vlastně japonštinu a japonskou historii a udělal jsem si vlastně i japonskou přítelkyni, takže já jsem vlastně strávil nějaký čas v Japonsku se svou přítelkyní, kdy jsem se snažil přemluvit její rodiče, aby teda jsme se mohli vzít, což nedopadlo. A to bylo vlastně úplně to první setkání s tou Asií. A pak jsem začal podnikat tady v Čechách a podnikali jsme hodně s Čínou, s Vietnamem, tak jsem se začal pohybovat velmi pravidelně vlastně linka, Bangkok, Čína, Tajvan a tak dál. Takže tam jsem trávil vlastně víc a víc času a Čína v 90. byla samozřejmě úplně jiná, než je dnes.
0: Co vlastně byla vaše první práce, profese, když jste opustil Československo?
1: Tak moje úplně první práce, profese vlastně mimo brigád, který jsem dělal vlastně během univerzity, tak nebyla žádná, protože jsme už během univerzity založili svoji firmu s kamarádem z Tajvanu a začali jsme vlastně prodávat tenisové rakety z Tajvanu v Austrálii. A potom, když jsem navštívil v 90. letech Československo, tak se tady samozřejmě ukázaly obrovské možnosti a vybudovali jsme relativně velkou firmu na dovoz obuvy do Čech a ta obuv byla právě jakoby z Asie.
0: A vy jste cestoval v té éře, už jsem to několikrát zmínila, bez mobilu, internetu, navigací a tak dál. A jak se vlastně plánovalo to dění v té Asii? Jak jste to vy měl poskládané? Byly to právě ty business tripy, anebo jste si dovolil třeba nějaký čas procestovat?
1: Tam vlastně bylo oboje, já jsem to nějakým způsobem spojoval, takže jsem bylo běžné, že během jednoho týdne jsem spal vlastně v hotelu v Singapuru za $500, druhý den jsem spal za $2 vlastně ve Vietnamu a o dalších pár dní později jsem spal na Tajvanu vlastně u kamaráda na gauči v bytě, takže to probíhalo vlastně takhle plynule a žádný plány vlastně nebyly, protože tam nešlo nic plánovat. Takže já jsem dostal v čínštině papírek s názvem místa, kam chci jet a ukazoval jsem to různě v autobuse lidem, aby mě zbudili případně ve 4 ráno. Tam jsem vystoupil a řešil jsem teprve ubytování a všechno se plánovalo z minuty na minutu, tam nešlo vlastně řešit vůbec nic dopředu.
0: To zřejmě člověka naučí nenechat se rozházet prkotinami, takový osud. Mluvil jste o Vietnamu. Ve Vietnamu, jestli se nemýlím, jste právě zřídil i tu neziskovou organizaci, která se věnovala a pomáhala lidem takzvaného chemického koktejlu. Tak co si pod tím máme představit?
1: No, bylo to takový krátký setkání vlastně při mý první cestě do Vietnamu se zákazníkem. Jsem se navštívil vlastně 3 místa, které mi ukázaly ten problém. Byl to vlastně chemický koktejl, jmenoval se to Agent Orange. Bylo to pomenované vlastně po barvě pruhu na těch barelech. A byla to chemikálie, která měla za úkol odstranit listí na stromech. S tím, že to se samozřejmě povedlo, aby ta americká armáda vlastně viděla na ty partizány dole. Ale bohužel vlastně jedna z těch složek byl dioxin, který není rozložitelný v přírodě a doteď se tam vlastně rodí děti s velice bizarníma poškozeníma celého těla. A počet obětí je vlastně do milionů. Stále vlastně nových se rodící, takže je to obrovský problém. Jak jsme založili tu nadaci, tak mi tady vyšel článek v Čechách a na základě toho se mi ozvali vlastně bývalí pracovníci z Polany Neratovice a ukázalo se, že během vlastně minulého režimu jsme vyráběli ten chemický koktejl pro americkou armádu dokonce tady.
0: Jak přímo se pomáhalo? Bylo to zhánění peněz na zdravotnickou péči nebo byli to nějací asistenti třeba do rodin nebo co tak jako pomohlo konkrétně?
1: Já jsem vždycky věřil tomu a pak se mi to teda ukázalo jako pravda v té Austrálii, že jakýkoliv schánění peněz a potvrdil mi to vlastně přímo i zaměstnankyně Červeného kříže, velice, velice parádní žena, že vlastně se to většina rozkrade. Takže já jsem nechtěl jít tou cestou, že vybereme peníze, někam je pošlem s tím, že 90% se rozkrade a 10% se vlastně utratí na nějaké neužitečné věci. A pomáhali jsme vlastně skrze přátele, já jsem sám vlastně za svoje peníze jezdil do toho Vietnamu a ty peníze šly přímo vlastně těm lidem. Většinou jsme se snažili spolupracovat třeba s americkýma nadačníma fondama na operacích, které aspoň nějakým způsobem zlepšily ten život těch dětí.
0: Zdeněk Macháček dnes v našem studiu vypráví příběhy, které zní jako z filmu. Za chvíli otevřeme jeho novou knihu plnou těchto vzpomínek. Ladíte nás dál.

0: Jste s Rádiem Vašeho kraje, pokračujeme v rozhovoru se Zdeňkem Macháčkem. Zdeňku, vaše nová kniha má takový tajemný možná název. Na začátku byla krabička. Musím se zeptat, co to je krabička? To si dokážu představit, ale ve vašem podání?
1: No, je to skutečně ten začátek té knížky a začátek vlastně úplně toho plánu, proč utéct, protože já jsem od toho švagrovo táty, o kterém jsem vyprávěl, který žil v té Austrálii, tak jsem dostal jako dárek krabičku, na který byla pohlednice právě té opery v Sydney, taková ta ikonická budova, kolem dokola byla osázená mušlema a já jsem vlastně na tu krabičku koukal celých těch 6 let, kdy jsem plánoval ten útěk, takže pro mě tohle bylo vlastně ten symbol toho útěku a to, co jsem si vysnil.
0: Já si říkám, kluk z Chodova v 19 letech, za ty dva vstupy jste mi už řekl několik vlastně vašich zážitků, takových životních, studoval jste v Austrálii, podnikal jste v Ázii a tak dále. Tak mně to přijde jako až neuvěřitelné, že někdo stihne za svůj život tolik věcí, to vy zdaleka nekončíte. A jak vlastně potom vybíráte ty příhody do té knihy? Jak jste dělal takovou rešerši na svůj život?
1: To je dobrá otázka, děkuji. Není to jednoduchý, já jsem teda tam samozřejmě to nedával jakoby popisnou knížku, abych vysvětloval hlavní město a tak dál. Jsou to věci, které mě nějakým způsobem zasáhly, jako osobně, můžou to být momenty, může to být jenom úsměv, může to být jenom vůně něčeho a snažil jsem se tam zprostředkovat hlavně zážitky, které už se nedají teďka zažít, protože samozřejmě ta minimálně Čína se obrovským způsobem změnila, ten turismus je někde úplně jinde a teďka samozřejmě existují mobily, existuje internet, takže snažil jsem se jít tímhletím způsobem, ale takový ten podtón té knížky je o té vnitřní transformaci, není to jenom o té cestě tím životem, ale cestě uvnitř.
0: Kniha je rozepsaná, jste říkal?
1: Před dokončením.
0: Kdy bude dokončena, kdy ji potkáme na pultech?
1: Tuhle otázku slýchávám velice často, tak měla být dokončena už před 2 rokama, ale měl jsem takovej transformativní zážitek, dá se říct, takže jsem se rozhodl, že to ještě odložím a zakomponuju to do té knihy. Doufám, že do konce roku by měla být připravená k vydání, případně vydaná, takže doufám, že příští rok maximálně by měla být na pultech.
0: No a potom všem, co jste ve světě zažil, jste zakotvil v lokti. Tak to mi taky nedá. A musím se zeptat, proč loket? Proč jste se vlastně vůbec jako vrátil? Proč jste nezůstal v tom pestrém, voňavém světě?
1: Taky dobrá otázka, děkuju. Každopádně taky tuhle otázku slýchávám často. Důvod, proč jsem zůstal v Čechách, byl nejdřív to, že se mi tady narodil syn, potom mi o něm onemocněla maminka, tak jsem říkal, až zní to teda blbě, ale až mi umře maminka, až syn bude dospělej, takže se vrátím do Austrálie, ale mezi tím se mi tady začalo takovým způsobem líbit a hlavně teda v lokti, že jsem tady zůstal. A skutečně si myslím, po tom, co jsem procestoval x zemí, že v Čechách je skutečně jako nejlepší život a zatím si jakoby stojím.
0: Zdeňku, váš příběh beru jako takový jasný důkaz toho, že i kluk z našeho regionu může poznat a měnit svět. Připomínám posluchačům, že detaily z tohoto neuvěřitelného putování najdou právě v připravované knize. Na začátku byla krabička. Zdeněk Macháček byl naším dnešním hostem. Velké díky za návštěvu ve studiu, za vaši inspirativní práci a ať se knize i projektům daří. Tak naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

I tahle písnička zcela jistě zazní na Lochotinském amfiteátru v závěru měsíce června na velké show Mamma Mia plzeňského divadla a muzikálu. Chystáme k tomu i povídání s našimi dopoledními hosty příští týden ve středu. Tady bude Tereza Bebarová, herečka, zpěvačka, která také má jednu z rolí v tomto velkém muzikálu. Pokud jste viděli film, bude hrát tu, kterou hrála Meryl Streepová. No a ta další zpráva v dnešním dopoledni není úplně z nejveselějších. V Aši na Chebsku vandalové poničili zvířecí hřbitov. Ten je na pozemcích města už desítky let v podstatě bez povolení. Radnice teď řeší, jak místo zlegalizovat, tak si počkejte na reportáž už za malý okamžik. Teď je tady Jan Kalousek a řeka v plamenech a přání hezkého dopoledne.

0: Rozkopané náhrobky, na hromadách kříže i další předměty, takhle to vypadalo v Aši na Chebsku, kde vandalové zničili zvířecí hřbitov. Ten lidi založili asi před 30 lety v lese na pozemcích města. Jenomže pohřbívání zvířat tam není povoleno. Radnice ho sice tolerovala, ale teď hledá možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
1: Když jsem tady byla, tak jsem byla velmi v šoku, jak je to tady rozhrabaný, zničený, zlikvidovaný.
2: Říká paní Veronika. Paní Veroniko, vy tady máte v lese pohřbené pejsky?
1: Ano, mám tady dva pejsky pohřbený. Je to prostě místo, kde jsem jim dala na odpočinek, protože jsem jinou možnost tehdy neměla.
3: Když jsem sem přišla a viděla jsem tu spoušť, tak to bylo prostě strašný.
2: S Věrou Rozálí Němejcovou jdeme k místu, kde má pohřbená svá zvířata.
3: No a já jako bezdětná, ty zvířátka prostě pro mě měly obrovský význam. Mám tady kočičku, máme tady pejska. Pro mě to bylo úplně prostě jako jediná možnost, kam to zvířátko pětně uložit.
2: Je tady i Veronika Hrdličková. Veroniko, vy tady máte také pohřbené svoje zvířata.
4: Měla jsem tady i jejich fotky všech.
5: Ty nejsou.
4: A nejsou všechno zničený. Cílilo se vyloženě na kříže fotky.
2: To, že se jedná ale o neoficiální místo, o tom tady taky víte.
4: Vím o tom, s městem to řeším už nějakou dobu, minimálně rok určitě. Snažím se s nima najít cestu, jak udělat oficiální místo tady, protože tady už to místo x let je. Potkala jsem tady mraky těch majitelů, těch různých hrubečků. Babička tam měla poslední dvě fotografie svojí kočičky. I o to přišla prostě o svoji poslední vzpomínku, když tady byla rodina s malými dětmi. Děti se tady rozplakaly a proč jim to někdo zničil, já musela odejít. To už jsem nezvládla, ty děti jsem nezvládla.
2: Je vám z toho smutno?
4: Mě to vzalo úplně stejně, dokážu pochopit, že to prostě třeba někomu vadí. Dalo se to prostě nějakou jinou, jakoukoliv jinou cestou domluvit, i kdyby tady prostě vyvěsil papír, že se mu něco nelíbí. Všichni se tady známe, všichni bychom si tu informaci předali a samozřejmě bychom se k tomu prostě podřídili, protože víme, že to tady prostě není oficiální hřbitov, takže je i v našem zájmu, aby to tady prostě zůstalo, protože sem chceme pořád docházet, že jo.
2: I když město o nelegálním hřbitově ví, v minulosti zde například umístilo cedule o zákazu pohřbívání zvířat, tak ho v podstatě toleruje. A jak potvrdil místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, radnice hledá už nějakou dobu možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
6: Je to poměrně složitá cesta, ale doufáme, že se nám to povede, byť se musíme připravit na x měsíců velmi intenzivní práce.
2: Byť neoficiální, ale zvířecí hřbitov tady vandalové poničili.
6: Nemyslím si, že likvidace toho hřbitovku tímto způsobem byla šťastná, určitě se to dalo řešit jiným způsobem. Zjistit vůbec názor, ať už vedení Ašských lesů nebo radnice k této problematice.
2: V kraji funguje.

0: je jen jeden oficiální zvířecí hřbitov, a to nedaleko Mariánských Lázní. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Ani dnes odpoledne nemusíte být jako Robinson, budeme vám dělat společnost třeba humoriádou. Po 16. hodině tento pořad dnes navštíví rozhlasová a televizní moderátorka jako host. Je to samozřejmě Marie Tomsová, kterou tady přivítáme. Tak si poslechněte dnešní vydání humoriády. No a teď už tu máme Lenku Filipovou, písničku Možná. A přejeme hezké dopoledne, zprávy v 11 za chvilku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé z plzeňského kraje si finančně polepšili. Mzdy se zvýšily o téměř 4 000 korun. Letos zemřelo na českých silnicích už 24 motorkářů. České volejbalistky se o další překvapení v Číně nepostarali. A čekejte polojasno až oblačno, postupně zataženo a přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Průměrná hrubá mzda v plzeňském kraji v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,8% na 47 076 korun. Šlo o druhý nejvyšší růst mezi 14 českými regiony. Lidem v plzeňském kraji přibylo na výplatních páskách v průměru 3 800 korun. Po odečtení inflace se výdělky reálně zvýšily zhruba o 7%. Vyplývá to z dat, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejnižší mzdy dostávají lidé v Karlovarském kraji. Průměr je 42 400 korun, naopak nejvyšší v Praze, kde je to téměř 68 000 korun. Letos na silnicích zemřelo už 24 motorkářů. O 14 víc než za stejné období loni. Z policejních statistik dále vyplývá, že nejvíce nehod policisté zaznamenali v květnu. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to může být z části i narůstajícím počtem motorkářů na silnicích.
2: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Uvedla to po dnešním jednání. Odbory a zaměstnanci protestují kvůli převodu některých agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Podle zástupců zaměstnanců z jednání vyplynulo, že rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí je politické a nelze změnit. Odboráři varují, že pokud úřad převod v pátek podepíše, vyhlásí stávku. Po dnešní schůzce chtějí ještě celou záležitost znovu projednat.
1: Sport.
0: České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes podlehly 0-3 na sety. Další zápasy čeká zítra v 9 hodin, kdy se utkají s Belgií.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti na zataženo a k večeru i přehánky, výjimečně bouřky, později večer déšť. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o dvojka střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: A nechybí ani informace pro všechny za volantem. Na dálnici D5 přibylo omezení na 5. kilometru u Rudné ve směru od Prahy na Plzeň, kde stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte tímto úsekem s velkou opatrností, jinak by vás nic mimořádného zdržet nemělo. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: O Semlerově rezidenci v Plzni napsal dvě knihy. Jedna z nich se dokonce šíří po celém světě. O kom je řeč? O Petru Domanickém, o kterém vám už za chvilku v rubrice Náš příběh povíme určitě víc. Teď bude zpívat Věra Martinová a my přejeme příjemné dopoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A dnešní vydání téhle rubriky je věnováno Petrovi Domanickému, který se narodil v Plzni a vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je také autorem několika knih o architektuře a teď pracuje i pro Západočeskou galerii v Plzni, kde je kurátorem podsbírky architektury.
2: Západočeská galerie kromě obrazů, kreseb, grafiky, soch, fotografií sbírá také vše možné, co se týká architektury. A tahle ta sbírka vznikla jako jedna z nejnovějších v té Západočeské galerii až v roce 2009 a dostal jsem vlastně příležitost od toho založení nějakým způsobem směrovat a tvořit.
3: Ze začátku ani nebylo úplně jasné, co se bude dařit získávat. Dnes už lze říct, že se podařilo nazbírat velké množství zajímavých artefaktů. Ať už jsou to třeba historické plány budov, pozůstalost architekta Bohumila Chvojky, ale také některé historické fotografie.
2: Velmi cenné bylo například to, že rodina Karla Lhoty, dalšího vynikajícího architekta, profesora plzeňské průmyslovky, ale také spolupracovníka Adolfa Lose, tak jeho rodina se rozhodla nám předat do galerie jejich fotoalba, takže díky tomu máme nejen tedy unikátní fotografie, které se týkají osobního života Karla Lhoty a jeho vazeb třeba na plzeňská divadla, ale také právě i té architektonické práce v souvislosti s Adolfem Lose.
3: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretická práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
3: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích, těch ateliérů.
3: Vy jste autorem také několika knih o architektuře.
2: Ty knížky z velké míry doprovázely výstavy, které jsme u nás pořádali. Z těch nejvýznamnějších to byla právě asi kniha týkající se Adolfa Lose, Los Plzeň souvislosti. Pak třeba k výstavnímu projektu o zmizelé Plzni byla také samostatná kniha. Pak jsme dělali výstavu s publikací o architektuře 60. let v Plzni. No a pak jsem si v roce 2015 splnil svůj dávný sen a zrealizoval jsem tedy výstavu a knihu o Hanušovi Zápalovi, nejvýznamnějším architektovi regionu ve 20. století. Řadu let jsem měl na starosti restaurování Semlerovy rezidence, takže o Semlerově rezidenci pak vznikly dvě knihy, jedna velká, detailnější a druhá taková populárnější, ovšem provedená v několika jazycích a šířená i díky tomu, že ji vydalo vydavatelství v Londýně, tak šířená po celém světě.
3: Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň.

Panelové sídliště, které mělo být původně dvakrát větší, ale revoluce v roce 1989 plány architektů radikálně změnila. Plzeňské Vinice dodnes nesou stopy nedokončených vizí, od chybějící tramvajové trati až po unikátní propojení s porevoluční čtvrtí Silván. Poslechněte si nový díl seriálu Výtah mimo provoz, který nás zavede na místa, kde se potkává historie pěstování vína s pozdní socialistickou architekturou. Další premiérový díl nás čeká už za okamžik. Hezké dopoledne.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: seriálu Výtah mimo provoz vás dneska zavedeme na plzeňské sídliště Vinice, jehož ambiciozní plány utnula revoluce v roce 1989. Nedokončené vize architektů přiblíží Jiří Trnka a Lukáš Houška.
1: Ten Výtah je zase mimo provoz.
2: Lukáši, jste mi říkal, jeďte do Brněnské 18. Tady stojíme před panelovým domem, který není nikterak vysoký. Proč sem?
3: Je to první panelák, který byl dokončen v rámci výstavby sídliště Vinice. Byl to panelák, který sloužil dokonce jako ubytování pro dělníky a inženýři, kteří to sídliště stavěli.
2: Přišli jsme k nákupnímu centru, teď se jmenuje Blue Moon, ale tady je to vidět ten přelom těch devadesátek, osmdesátky, devadesátky a řekli si, my to uděláme moderně.
3: Je to tak, máme tady konstruktivismus. To sídliště opravdu vznikalo v přelomové době a řada prvků je tady trošku inovativní. Prochází jim vlastně krytá zasklená pasáž, která nás dovede na místní centrální náměstí, který dokončí jenom z poloviny, ale myslím si, že je to moc pěkný místo.
2: Říkáte, že to je skvělý. To tam nevidím, ale půjdeme se podívat do zdejšího nákupního centra, kde je přísný zákaz vodění psů do areálu, a to pod pokutou.
3: Zvířátka tady nemají na růžích ustláno.
2: Přesně.
3: Každopádně chodba tohodle obchodního centra nás dovede přímo před 7. základní školu, což ano. Je takový náměstí. Ono vůbec celé sídliště Vinice vznikalo jako trošku víc město. To znamená, že oproti předchozím případům je to tady hodně usevřenější.
2: Tady je Brněnská, Hodonínská, Břeclavská, také Bzenecká.
3: Nacházíme se na původní části nazvané Vinice Plzeňské, kde si Vinice skutečně bývaly, takže návodnost k tomu, aby se to jmenovalo po moravských městech, je úplně jako dokonalá.
2: Tak se nám to osvětlil, proč se Vinice jmenují Vinice. Lukáši, vy se vždycky rozplýváte na každém sídlišti, kde jsme byli, řešíte vnitrobloky. Tady jsou také vnitrobloky, ale tak nějak po Vinicku.
3: Ano, jsou mnohem menší, protože tady se mnohem více řešila hustota zalidnění. To znamená, že to sídliště bylo děláno s menšími nároky na plochu, aby se tam vešlo více lidí. Což v překladu znamená, že je to tady prostě o něco více na sebe naskládané. Ale i tak je to pořád oproti současným projektům mnohem jako prostornější.
2: Ono, to, že se sídliště Vinice začalo stavět v minulém režimu, dostavilo se v tom současném, tak se tady odráží, řada domů již je opravená, ale řada domů je ryzí původní.
3: Ano, oni jsou v podstatě to novostavby, že jo, mají za sebou sotva, no dobře.
2: No dost.
3: 30, přes 30 let existence.
2: My jsme na začátku sídliště Vinice, nebo jsme někde v jedné třetině zhruba. Tady je umění, Lukáše, vy jste si nevšiml, že tady máme umění. Věděl byste kdo? Kdo?
3: Karel Němec a Děti na houpačce, ale jsme na konci 80. let, takže to není nic, co by se na první pohled dalo poznat, co to reprezentuje.
2: Kdybyste mi řekl, že to je ryba?
3: Tak to jako ryba vypadá možná líp než Děti na houpačce, uznávám.
2: Co si tak jako představujete, že to je?
4: Já nemám žádnou fantazii na tuhle, to fakt ne, nevím.
2: Já vám řeknu, že to je Dítě na houpačce.
4: Tak to bych nepoznala.
5: No tak já bych tam spíš viděla nějaký hlavu nějakého ptáka, kačera, tak to jo.
2: Dítě na houpačce?
5: To ne.
2: Pojďte mi ukázat na Vinicích něco hezkého.
3: Budeme se podívat do vnitrobloku. Tady jsou domy stavěné tak, že jsou do nedokončeného čtverce, jsou otevřené bloky a vždycky je otevřený ten čtverec směrem na jih, na oslunněnou část, aby ti lidé, kteří žijí jako okny do vnitrobloku, měli vždycky dostupné slunce.
6: Já už tady bydlím od 91. roku. Úplně nový byt, byly pořadníky.
2: Kolik je tady pejsků?
6: Hodně.
2: Já vás vezu výtahem. Hele, 11 pater. Já jsem totiž, Lukáši, zvědavý na ty dispozice. Abych to posluchačům přiblížil, to je jakoby 4 panelové domy, nalepené na sobě s jedním vchodem, ono 60 bytů.
3: Také bohužel to vytváří tu vnitřní chodbu, která je uprostřed paneláku, jako jsme viděli kdysi na Borek.
2: P69.
3: Ano, ne, že její osvětlení není úplně ideální.
2: Mimochodem, víte, že ty 6-boké panelové domy navrhl stejný architekt jako dům Hrůzy u Radbůzy?
3: Ano, nespomínal si teďka na jméno.
2: Já také ne. Diskutujeme v 11. patře nejvyššího domu na Vinicích, ve kterém bydlí víc lidí než na malé vesnici. Pro úplnost doplním typ 6-bokého panelového domu P69 a bývalý dům kultury v Plzni spojuje jméno inženýra architekta Miloslava Hrubce. Ten výhled je jako báječný teda.
7: Já si musím vyfotit.
2: To nám vyfoťte. Tady vám připadají ty vysoké paneláky, že to jsou malé rodinné domy. Putování po Vinicích jsme zakončili hlavou v oblacích. Od začátku výstavby tohoto sídliště do roku 2023 byla čtvrť na uliční síť Plzně napojená pouze ulicí Na Chmelnicích, která ústí do Karlovarské ulice mezi tramvajovými zastávkami Boženy Němcové a Zoologická zahrada. Od roku 2023 díky dostavbě západního okruhu mají Vinice napojení i na obchvat. A už brzy bude mít Plzeň novou tramvajovou linku a ta povede právě sem, na Vinice.
0: To byl 14. díl dokumentární série Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. V 15. dílu se s Janou Strejčkovou vydáme na další sídliště, tentokrát v Karlovarském kraji. A stane se tak přesně za týden.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 12:30 a 7 minut, k tomu přejeme hezké dopoledne. Na plzeňské radnici má dnes v 17 hodin vernisáž výstava věnovaná 550. výročí vytištění prvního prokazatelně datovaného tisku na českém území. Byl jim latinský církevní zákoník Statuta Synodalia arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Místem významné události byla Plzeň. K založení tiskárny ve městě a tomuto prvenství přispěla souhra několika faktorů.
1: Plzeň byla hlavním královským městem, které věrně stálo za císařem Zikmundem. Císař mu poté udělil několik privilegií, které velice městu pomohly. Plzeň měla velice úzké kontakty na německá města. Plzeňští synové chodili na katolické univerzity do Lipska, do Krakova, do Itálie, do Norimberka. A potom jeden z těch nejdůležitějších faktorů možná byl pobyt pražské kapituly, která se do Plzně utekla schovat před bouřemi, a její přední vzdělanec Hilarius Litoměřický, posléze i Janus Kolovrat, byli takovými iniciátory vzniku tiskárny.
2: Do okolností zrodu knih tisku v Plzni vzniku té první tiskárny nás zasvěcuje Ila Šedo, emeritní vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni. Jméno prvního plzeňského tiskaře neznáme.
1: Bohužel nedochovalo se v žádných tiscích, takže je nazván podle toho svého nejstaršího díla impresor statut Arnoštových. Arnošt Pardubic byl autor teda těch statut, že ano.
2: A kterými prvotisky se může pochlubit tady naše Západočeské muzeum v Plzni, přesně jeho knihovna?
1: Máme celkem 123 exemplářů, které zahrnují tiskárny pomalu půlky Evropy a samozřejmě taky plzeňské tiskárny. Můžeme se jít podívat do depozitáře. Nejstarší prvotisky, které knihovna vlastní, jsou z roku 1472 z tiskárny Petra Šefra v Mohuči, což byl přímý spolupracovník Johana Gutenberga. Jsou to objemné svazky.
2: Nepotřebujete s tím pomoct?
1: Ne. Není bohužel zachovaná původní vazba, nebo lépe řečeno, ta původní vazba je zachovaná, ale ten pokryv je pryč, ten je ztracen. Je to nádherný prvotisk. Takhle je vyzdoben. Vidíte, že ten tiskař si jakousi s tím dal práci. Používá tady několik druhů písma. Je to tištěno na krásném ručním papíru, který má nádhernou přírodní barvu. Slavně si to zkuste potěžkat.
2: To je poměrně lehký, to jsem čekala větší tím.
1: No právě, no. Dej to z dnešního papíru, tak to ani neuzvednem. Ale to byl v podstatě hadrový papír.
2: Vydržel po staletí.
1: To nás přežije všechny.
2: A pokud jde o ty plzeňské, který nejstarší prvotisk tady najdeme?
1: Tak je to z dílny toho prvního plzeňského tiskaře neznámého. Tenhle ten tisk, pasionál, čili vyprávění o životě svatých. Je to český tisk. A to bylo velice oblíbené čtení v tehdejší společnosti, takže těch pasionálů vycházelo celá řada. Tenhle ten byl v Čechách teda první, byl vytištěn v Plzni.
2: Když neznáme jméno tiskaře, víme alespoň, kde měl tu první tiskařskou dílnu?
1: Bohužel ani to není známo, nicméně přesto tady existuje pamětní deska, která je na počest tiskařské dílny umístěna.
2: Tam se můžeme zajít podívat. Nacházíme se na rohu ulic Bezručova a Bedřicha Smetany, takže tady je bývalá tiskárna.
1: No byla, ovšem až druhá. Tady odsud nevzešly ty první české tištěné knihy.
2: Tiskařská minulost je jednou z věcí, které Plzeň proslavili. Více se o ní můžete dozvědět v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Otevřeno má od úterý do pátku. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Až do 2. července také můžete zajít do Maashausu plzeňské radnice na výstavu 550 let knih tisku v Plzni. Součástí dnešní vernisáže bude křest knihy s názvem 1476. Poprvé se tisklo v Plzni. Jejími autory jsou Lenka Bendová a Ilja Šedo.
3: Český rozhlas Plzeň.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Hygienické rady.
1: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získali i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Inflace oproti dubnu zpomalila. Hartmanice investovali 12 milionů korun do zadržování vody v krajině. OSEK dokončil novou střechu na kulturním zařízení ve Vitince. Dnes čekejte polojasno, postupné přibývání oblačnosti, přehánky a teploty do 25 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petra Broučková. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Hartmanice na Šumavě vybudovali 3 nové rybníky za 12 milionů korun. Získali na ně dotaci od Ministerstva zemědělství na záchyt vody v krajině. Všechny mají podle starosty Pavla Waldmana ze Sdružení nezávislých kandidátů vody dostatek.
3: Všechny rybníky, které mají svůj přítok, v tom Bekelském údolí teče potok v lese, takže tam je tmavá rašelinová voda, ale čistá, průzračná, a na Těšově tam je přímo pramen nebo přepad z vodojemů a tady z těch našich pramenů tam je zatím dostatečný přítok vody, takže z toho máme velkou radost.
2: OSEK na Rokycansku nechal vybudovat novou střechu na kulturním zařízení ve Vitince. Původní byla ve špatném stavu. Stavební práce stály zhruba 900 tisíc korun a většinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta OSEKu Jaroslav Peroutka.
4: Ta střecha tam byla asi 40 let a zatíkalo tam, takže abychom zabránili dalšímu zničení, takže jsme se rozhodli, že to vyměníme.
2: Česká konference rektorů dnes bude jednat o připravované reformě vysokého školství. Nový vysokoškolský zákon teď chystá ministerstvo. Rektoři ale nesouhlasí třeba se vznikem univerzitních rad, které podle nich omezí akademickou samosprávu. Rady by totiž místo akademických senátů měly volit právě třeba nové šéfy vysokých škol. Některé členy rad má vybírat ministerstvo školství. Rektoři se obávají politizace. To ministr školství Robert Plaga za ANO odmítá.
5: Já jsem z těch variant vybral tu, která naprosto brání přímé politizaci, to znamená, že jasná kritéria, ministr školství pouze jmenuje ty kandidáty, kteří jsou vybrani výběrovou komisí. Podotýkám, že v současném systému správních rad v nich zasedají i politici, to znamená ten model naopak odpolitizovává i tento prvek v tom systému. Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V noci na zítřek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Mistrovství světa ve fotbale odstartuje přesně za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, postupné přibývání oblačnosti na zataženo a k večeru i přehánky, výjimečně bouřky. Později večer déšť, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Neprůjezdná je silnice 605 mezi Ejpovicemi a Rokycany. Probíhají tam odklízecí práce padlého stromu. Na silnici mezi Čachrovem a Hořákovem na Klatovsku dejte pozor na požár vozidla. Na silnici 27 směrem na Litice leží sražená srna na vozovce. Projíždějte opatrně. Na dálnici D5 před Prahou se od 9. kilometru tvoří kolona. A na dálnici D5 na 124. kilometru ve směru na Rozvadov leží kus pneumatiky. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: Po poledních zprávách tradičně hrajeme na vaše přání, a to prostřednictvím telefonní linky 221 554 222 anebo webového formuláře na adrese plzeň.rozhlas.cz, kde řada z vás dneska vyplnila gratulace a posílají přání. Tak jsme rádi i za tohle, samozřejmě se budeme snažit to do 13. hodiny všechno stihnout. Stanislav Julík vám přeje příjemný poslech.

První vzkaz do rozhlasu dneska poslal Jaroslav Herian, tak si ho přečteme. Pro Martina Ptáka z Kanic posíláme tohle přání. Všechno nejlepší a hodně zdraví k 50. narozeninám přejí spolužáci z obecné školy Kanice a potěšila by písnička To se oslaví. Moc děkujeme. No tak když by potěšila, gratulujeme k 50. nám a samozřejmě písničku posíláme.

Slavit budeme i dál v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň, ale trochu otočíme tím časovým kormidlem ještě více do minulosti, změníme repertoár. Tady se v dalším vzkazu píše: Dobrý den, dnes ve čtvrtek 4. června slaví moje sestra Libuše Folková ze Stříbra 86. narozeniny. Chtěla bych jí jménem naší rodiny popřát pevné zdraví, pohodu, radost a úsměv na tváři. Moc děkuji. Tak my gratulujeme k tomuto krásnému výročí. Skladbu, kterou požadujete, bohužel tady v tuhle chvíli nemáme k dispozici, ale věřím, že radost udělá přesně tahle. Život je jen náhoda.

0: Z Rakovnická nám teď volá pan Standa, vítejte ve vysílání, dobrý den. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: No, slyšíme se, povídejte, komu chcete zahrát?
1: No, manželce, k dnešním narozeninám.
0: Co jí popřejete?
1: No, hodně zdraví a štěstí v životě.
0: A ještě nám dlužíte aspoň její křestní jméno, abychom věděli, komu hrajeme.
1: No, Hanka Burešová.
0: Výborně. Tak teď už je to komplet. Stando, díky za zavolání, posíláme písničku, kterou jste vybral.
1: Ano, děkuju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Tak to bychom měli Žalmana a teď na vlnách Českého rozhlasu Plzeň vítám paní Marii ze Stříbra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát písničku Manželům u Horovin, který jsou na chatě teď v zahrádce, pro potěšení, pro radost. A byla by to písnička Krásné je žít a to jim posílá Maruš ze Stříbra. Děkuji vám pěkně a mějte se hezky, naschledanou.
0: I vám krásný den, naschledanou.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme se čtvrtečními písničkami pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Naše pravidelná posluchačka Boži Steinerová poslala vzkaz s velkým V, no je to několik řádků a hodně oslavenců. Milé rádio, dnes tě zahrnu celou řadou oslavenců. Začneme hned tím dnešním, kterým je Jitka Zedníková z Horšovského Týna. Její kulaté narozeniny jsou silným důvodem k pořádné oslavě. Zítra 5. června oslavuje narozeniny Jana Vodrášková z Plzně Doubravky a v neděli 7. června čeká významný den na Josefa Fidranta ze Gdyně. Jana Sedláková z Partolic na Klatovsku oslavuje 9. června a 11. června má narozeniny Liliana Stodolová z Pasečnice na Domažlicku. Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu lásky, sluníčko v duši a splnění všech přání. No a ještě chybí písnička, o kterou žádáme. Byla by to Alenka v říši divů, za kterou moc děkujeme.
1: Telegram s adresou Svět.

Tady jsou písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň a paní Silva nám píše. Dneska vzpomíná moje maminka Jaroslava na svou maturitu, kterou absolvovala v roce 1973 na obchodní akademii v Holešovicích. Svým bývalým spolužákům posílá písničku Jsme děti slunce, jakož i všem ostatním posluchačům a vám do rádia. Jarka, maturantka 1973 a její dcera Silva, maturantka 2002. Jsou podepsány pod tímhle vzkazem. Tak děkujeme za zaslání a písnička je tady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Český rozhlas Plzeň hraje na vaše přání. Na telefonu teď trpělivě čeká paní Jarmila, která chce někoho tímhle telefonátem překvapit. Jak to je, to už nám řekne sama. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak komu budeme hrát?
1: Budete hrát mýmu manželovi. A nevím, jestli ho tím překvapíme nebo ne, ale on má tuhle písničku hrozně rád a dneska slaví narozeniny, tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví a spokojenosti a hlavně hodně sil do práce, kterou má teď před sebou a ať se tu písničku hezky užije. Děkuju.
0: Ještě nám řekněte aspoň křestní jméno nám řekněte aspoň.
1: Jiří.
0: Dobře, tak Jirkovi. Všechno nejlepší k narozeninám. Děkujeme.
1: Já taky, děkuju.
0: Na shledanou.

0: No a v písničkách pro vás ještě tak stihneme jeden telefonát, a to od paní Ivy z Holíšova. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju všem posluchačům a taky vám v rádiu pěkný den a tu písničku posílám všem, kdo poslouchá.
0: Dobře, to je velmi stručné, tak ať i vám ten den dneska vyjde podle představ. A mějte
1: děkuji,
0: se hezky.
1: Děkuji napodobně.
0: Nashledanou. No a to byl poslední telefonát v dnešních písničkách. Zítra tady budeme zase mezi 12. a 13. hodinou. Stanislav Julík se loučí a přeje vám příjemný den a hezké odpoledne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Deštivý pátek vystřídá slunečný víkend. Plzeňští celníci zadrželi během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem ze zahraničí. Klatovská základní škola se vrátí k pěstitelství. Dnes čekejte polojasno, postupné přibývání oblačnosti, přehánky a teploty do 25 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne zprávy pro vás připravila Petra Broučková. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami. Do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost. V sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25 stupňů Celsia. Plzeňští celníci odhalili během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem z ciziny. Celkem tak v uplynulých týdnech zajistili přes 50 tun plastů a stavební suti, u kterých polští dopravci nedokázali doložit legální recyklaci. V obou případech celníci zásilky zajistili včetně jízdních souprav. Podrobnosti má mluvčí plzeňských celníků Marcela Kašparová.
2: Přeshraniční přeprava odpadu na území České republiky je přípustná výhradně za účelem jeho využití. To je v případech, kdy odpad po zpracování skutečně dále využit, například prostřednictvím recyklace a následně nahrazuje primární suroviny nezbytné pro výrobu. Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou.
0: Základní škola v Plánické ulici v Klatovech zařadí do učebního plánu pěstitelství. Teď má volnočasový kroužek na komunitní zahradě Českého zahrádkářského svazu. U své budovy ale staví i vlastní vyvýšené záhony. Na školní pozemky se tak pěstování vrátí po 19 letech, říká ředitelka školy Ivona Nováková.
3: Máme takové ty tradiční věci, dílny jsme zařadili, třeba máme nově mechatroniku, další věci, ale pořád nám chyběla ta zahrada. A teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
0: Školní zahrady už v okrese Klatovy téměř nikde nefungují. Sport. České volejbalistky podlehly v Lize národů v Nankingu Polkám 0-3 na sety. Zatímco čtvrtý tým světového žebříčku uspěl na turnaji i po druhé, Češky nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek budou v Lize národů zítra ráno Belgičanky. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, postupné přibývání oblačnosti na zataženo a k večeru i přehánky, výjimečně bouřky. Později večer déšť, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Pouká mírný jihozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupně 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Mezi obcemi Semošice a Křenovy u Horšovského Týna probíhá oprava vodorovného dopravního značení. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 před Prahou se u Drahelčic od 10. kilometru tvoří kolona. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodečka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem taky jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má součtění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to je není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Jakční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení, teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duši dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi, někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střed. A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím
1: asi
0: člověk
1: nedá,
0: musí
1: no.
0: Projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda, takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne,
0: myslí?
1: Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako ranní ptáci. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem. Alex a host.
2: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm-hmm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám? Mm-hmm.
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpadl. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Mm-hmm. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Mm-hmm. Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja. To je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stál, furt se smál a má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo i zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už tu moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kdy dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to... Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost.

0: Je to tady stejné místo? Je to, koná se ta akce v Leticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku. To asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuji, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje se text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jakože zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš štít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukan, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Fakultní nemocnice v Plzni dnes pořádá přednášku na téma cholesterol a krevní tlak. V Úhercích na severu Plzeňska otevírají nový betonový skatepark. Soud rehabilitoval ex-ministra Rumla. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. V plzeňské fakultní nemocnici pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Zdraví máme jenom jedno. Dnešní setkání je na téma cholesterol a krevní tlak. Začátek je v 17 hodin, říká mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.
2: Krevní tlak a cholesterol patří mezi klíčové ukazatele našeho zdraví. Jejich dlouhodobě zvýšené hodnoty často nebolí, ale mohou vést k závažným onemocněním srdce a cév. Přijďte do posluchárny pavilonu 63 v areálu bývalé vojenské nemocnici. Bude se má věnovat přednostka druhé interní kliniky profesorka Jitka Seidlerová-Mlíková.
0: Nový betonový skatepark v Úhercích na severu Plzeňska přivítá dnes odpoledne první návštěvníky. Moderní sportoviště doplní tamní víceúčelový areál, který v obci rozšiřují od roku 2020. Součástí odpoledního otevření parku v 15 hodin a 30 minut budou taky exhibiční jízdy, říká nezávislý starosta obce Úherce Vlastimil Blažek.
3: Skatepark o ploše 425 metrů čtvereční je součástí víceúčelového sportovního hřiště Úherce. Součástí otevření je ukázka jízdy od profesionálních jezdců, dobrá muzika a hodně občerstvení.
0: Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím Palach Press. Před 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě, ve stejném období čelil taky obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Ruml byl za socialismu taky členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech se stal ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody, které předsedal a zastupoval ji v Senátu. Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům musela v těžko přístupném terénu pomáhat hasičská jednotka. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. V úterý zaútočila medvědice se dvěma mláďaty na 36letého muže. Ten skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo, zpočátku i s přehánkami výjimečně bouřky, postupně na celém území déšť. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu stále počítejte s kolonou už od 10. kilometru u Drahelčic. V Osvračíně na Domažlicku je uzavřena silnice na Staňkov z důvodu stavebních prací. Objížďka je značená přes Mimov a Močerady. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Už 14 hodin a 5 minut je 4. června a přesně před 84 lety zemřel po atentátu v pražské nemocnici na Bulovce zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. No a začalo peklo, později nazvané Heydrichiáda. Naštěstí už žijeme v relativně klidnější době a tak krátce po půl třetí bude pokračovat náš seriál k 10 letům od vzniku chráněné krajinné oblasti Brdy. Objevíme tam další vzácné druhy živočichů. Jako vždy ve všední den odpoledne budeme obchodovat v rozhlasovém tržišti a už za chvíli na vás čeká další zajímavost z cyklu Co v učebnicích nebylo. Taky nadále užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
7: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vojenská autoškola v Brdech pomáhá ochráncům přírody. V loužích po těžkých vozidlech se totiž objevují vzácné druhy živočichů. Víc o tom za chvíli, teď.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni dnes od 19 hodin vystoupí Plzeňská filharmonie. Zazní předehra z opery Halka polského skladatele Moňuška, symfonie Dmitrie Šostakoviče a představí se také arménská klavíristka Sofia Melikian. Nakladatelství NAVA ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni zve na vernisáž výstavy 550 let knih tisku v Plzni, spojenou s uvedením nové knihy 1476, poprvé se tisklo v Plzni. Začíná se v 17 hodin v Mázhausu plzeňské radnice. Západočeská galerie v Plzni zve na jarní poetický dvorek. Od 17 hodin se koná na dvorku galerie čtení básníků členů střediska Západočeských spisovatelů. Pořad uvádí Vlasta Špinková a Jiří Hlobil. Divadelní komedie plná humoru a šarmu Valčík tučňáků v podání sušických ochotníků Suš divoch začíná v 19 hodin v sušickém kině. Nejnovější titul francouzského komediografa Patrika Odkera je o majiteli továrny na boty, který hodlá uvést na trh revoluční pár samozouvacích bot s názvem Badaboty. No a plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje své představení Šašek a jeho král v Zámeckém parku v Křimicích. Akce je součástí Křimického kulturního léta a začíná ve 20.30. Tolik tedy dnešní čtvrteční tipy. No a teď bude chvíli Marcela Holanová hledat na nebi Boha.

0: Jsou 3 minuty po 2:30 a pokračuje Český rozhlas Plzeň ve vašem vysílání. No a i dnes pokračuje náš seriál k 10. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Brdy. Tentokrát se vydáme na místa, kde vojenská autoškola pomáhá ochráncům přírody. V Loužích se tam totiž objevil kriticky ohrožený listonoch letní. Návštěvníci Brd by ale podle Báry Kvapilové měli sledovat cedule, aby nezabloudili do míst, kde jim hrozí nebezpečí.
1: Jsou stále části, kam veřejnost nemůže. Je potřeba říct, že zrušením vojenského újezdu a vznikem HKO k 1.1.2016 vlastně vzniklo posádkové cvičiště s ochranným pásmem. A posádkové cvičiště vzniklo v podstatě z toho důvodu, aby mohly být stále zabezpečeny střelby a další ostrá činnost armády České republiky.
2: Vysvětluje Ivo Belšán, správce posádkového cvičiště Jince.
1: Do posádkového cvičiště je trvalý zákaz vstupu. Do ochranného pásma nějakým způsobem vstup povolen je, nicméně měli by se návštěvníci Brd držet vyznačených turistických tras, cyklostezek a podobně. Vzhledem k tomu, že v ochranném pásmu posádkového cvičiště jsou i dopadové plochy Brda a Tok, na kterých nebyla provedená pyrotechnická očista, tak jsou to další části, nebezpečné části, kam by neměli návštěvníci vstupovat.
2: Jaké máte zkušenosti s návštěvníky?
1: Musím říct popravdě, že v současné době se to zlepšilo. Když vojenský újezd byl zrušen a vzniklo posádkové cvičiště, tak trvalo nějakou dobu, než si návštěvníci Brd a v podstatě všichni lidi uvědomili nebo začali si zvykat na to, že určitá část je uzavřená právě kvůli těm střelbám ostrým a už se s tím naučili žít, takže nějakým způsobem to respektují. Nicméně pořád se objevují případy, kdy tam turisté, popřípadě cyklisté, těch bývá většina, že vjedou i tam, kam nemají.
2: Ochránci přírody si spolupráci s armádou pochvalují.
3: Jsme na místě zaniklé obce Hrachoviště, která dneska částečně je pokrytá evropsky významnou lokalitou. Krásně tady vidíme ty plochy, které využívali vojáci velmi intenzivně k výcviku pojezdy vojenskou technikou, kde dochází k udržování takové obnažené plochy. Zároveň tam vznikají různé prohlubně, v kterých se drží voda a díky tomu ta lokalita je velmi atraktivní pro některé druhy živočichů, ať už jsou to obojživelníci, jako například kuňka žlutobřicha, pro kterou je vyhlášená ta evropsky významná lokalita.
2: Říká šéf správy chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer.
3: Zároveň tady máme listonoha, což je živočich zvláště chráněný korýš, který připomíná dávné obyvatele moří a ten by se v Brdech bez vojáků vůbec nenacházel.
2: Listonoch letní žije v mělkých loužích vojenské autoškoly.
3: Poslední týden trochu nám napršelo, teď ty louže prohřeje sluníčko, začnou se tady líhnout první generace listonohů.
2: Takže laicky řečeno, zatímco běžný zemědělec by asi nebyl rád, kdyby mu tam jezdila po poli těžká technika, tak vy to naopak vítáte.
3: Ano, vytváří to tady specifický biotop pro živočichy, kteří v normální běžné krajině velmi obtížně nacházejí podobná místa.
2: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Z Hrachoviště Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: No a já dodám, že náš seriál k 10. výročí vzniku chráněné krajinné oblasti Brdy bude pokračovat i zítra. Zeptáme se, jaké další druhy živočichů se kromě toho listonoha letního v této lokalitě objevily.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i v Brdech.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Prodáváme, kupujeme, případně i vyměňujeme. To je náplň rozhlasového tržiště, které právě teď začíná. A kam můžete volat svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme na to, vy jste první na řadě. Dobrý den.
4: Můžu mluvit?
3: Posloucháme vás.
4: Prodám motor na MS70 vchodu. Cena dohodou a na telefon to bude 722 025 474, Klatovsko.
3: Ano, Klatovsko s číslem 722 025 474.
4: Ano, děkuji, naschledanou.
3: Není zač, naschledanou, a vám hned dobrý den.
5: Dobrý den, já bych koupil Forda Transita po případě jinou dodávku a prodám stanovou předsíň v pěkném stavu, je kompletní originál, polskému obytnému přívěsu. A vše na mobilní číslo 702 522 033.
3: Číslo zopakuji, 702 522 033, tak ať to vyjde.
5: Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou, číslo 3 už je u telefonu. Dobrý den. Tak, tam slyším rádio, je třeba ho slumit nebo úplně zavřít?
6: Ano.
3: Rádio si slumte nebo zavřete, ano?
6: Ano.
3: Tak, snad už to bude dobré, povídejte.
6: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout sekačku na trávu Vary talířovou v okrese Rokycany, telefonní číslo 732 867 397.

0: Ano, číslo tedy zní 732 867 397, ano?
1: Ano, děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou, tak kdo je tam dál, zjistíme záhy. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prosím vás chtěla nabídnout králíky na dokrmení, jsou 2 až 3 měsíční. A na ceně bychom se dohodli a je to na čísle 774 049 801 a je to Manetínsko.
0: Píšu si Manetínsko a číslo, pokud jsem dobře zapsal, 774 049 801.
2: Ano, děkuju. Naschledanou.
0: Naschledanou. A další, dobrý den.
3: Dobrý den. Můžu inzerovat?
0: Tak už vás posloucháme.
3: Nabízím prodej ze zdravotních důvodů kempovou soupravu, která se skládá z nafukovacího stanu, 2 karimatek, 1 použitých, 2 spacích pytlů, skládacího stolku a židliček, skládací skřínky na nádobí. Stan lze mít jako samostatný, anebo připojit autům s posuvnými dveřmi bočními. Cena dohodou, telefonní číslo 739 030 698.
0: Takže kdo by chtěl nabízené zboží, ať volá na 739 030 698.
3: Děkuji.
0: Není zač. Nasledanou, dívám se na hodiny, ještě myslím, že stihneme další telefon. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych prodal balík, kulatý balík slámy, pšeničné, kvalitní. Je to uloženo ve stodole, není to mokrý, jo?
0: Ano.
4: A dále prodám 2-radličný nesený pluh. A kovové nádrže na vodu. 2 kusy. A je to na telefon 728 042 299 Sušicko.
0: Sušicko je zapsáno a k tomu ještě píšu číslo 728 042 299.
4: Ano, děkuji a nashledanou.
0: Nashledanou. No a tím dnešní rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Plzeň končí. Prodávat, kupovat a vyměňovat budeme zase zítra v tomto čase.
5: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Opravené památky dostaly ocenění od Plzeňského kraje. V Plzni začala výstava návrhů budoucí podoby náměstí míru. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 20 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Její součástí byla oprava cihlářské pece, sušárny i výrobní části, včetně továrního komína, říká vlastník areálu Miroslav Boček.
4: Je to areál bývalé strojní cihelny v Boubíně a sloužilo to skutečně k výrobě cihel do roku 85. A od roku 85 to bylo opuštěné. Bylo to vlastně ve stavu takovým, že v roce 2020 původní majitel požádal o demolici. Ani sám, když jsem to kupoval, jsem netušil, že to vlastně bude potřebovat tolik úsilí a že to bude v takhle špatném stavu.
3: Hlavní cenu v kategorii pro sochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. Plzeň pořádá výstavu návrhů architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí míru. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 týmů architektů. O výsledku rozhodovala porota složená ze zástupců města, architektů a dalších odborníků. Pokračuje Jitka Vildová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
5: Návštěvníci na jednom místě mohou porovnat různé přístupy architektů k zeleni, vodním prvkům i pobytovým plochám. Nabízí možnost vidět, jak jednotlivé týmy pracovaly se zadáním a také s podněty, které vzešly z předchozí participace obyvatel.
3: Návrhy jsou k vidění v budově Českého rozhlasu Plzeň do konce června. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun méně. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví.
0: Sport.
3: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Na diamantové lize v Římě odstartuje ženská čtyřstovka ve 22 hodin a 15 minut. Závodit budou i další tři Češi, oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela.
0: Počasí.
3: V noci bude většinou zataženo, zpočátku i s přeháňkami, výjimečně bouřky, postupně na celém území déšť. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni na kruhovém objezdu u Globusu na Studentské ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Na dálnici D5 na 55. kilometru u Volduch ve směru na Plzeň bourala dvě vozidla. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu, co to obnáší a jak potom chutná? I to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba i jednou do svých řad. Počet členů totiž stále klesá. Bude o tom reportáž ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. No a pokud jste zvyklí na soutěž, je to dobře, protože i soutěžit se bude. Tentokrát řekl bych o dosti lákavou cenu. O dvě vstupenky na muzik Mama Mia. No a v seriálu Příběhy nejen šumavské vám dnes budeme vyprávět o americkém vojákovi, který zemřel na Šumavě 4. května 45 a jeho příběh se díky chybné identifikaci těla pořádně zamotal. To bude už za chvíli, taky nadále zůstaňte s námi. Příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: konec druhé světové války na Šumavě byl až neuvěřitelně krutý. Němečtí vojáci se snažili do poslední chvíle bránit, i když už věděli, že válku prohráli. Bohužel tento odpor odneslo mnoho amerických vojáků. Jeden z těch zabitých byl i Fred Warren Ashley. Jeho příběh, který se nakonec uzavřel až 70 let po válce, vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské.
2: Fred Warren Ashley se narodil 14. ledna roku 1923 v americkém městečku Emmett v Idaho. Byl šestý z celkem 8 dětí rodičů Freda a Harriet Ashleyových. Jen 2 dny poté, co Fred Warren oslavil 23. narozeniny, narukoval do americké armády. Po přijímači byl poslán na evropské bojiště.
3: Fred byl členem oddílu C 2. průzkumné mechanizované kavalérie Pettonovy armády, která na konci války působila na našem území na Šumavě. A právě tady skupina vojáků 4. května 1945 nocovala v osadě Paseka nedaleko Nové Hůrky, kde je objevili němečtí vojáci a obklíčili je.
2: Strhla se přestřelka, při které byl Fred Ashley vážně zraněn. Ochrnul, ale byl při plném vědomí. Když Američanům došla munice, vzdali se německé přesile. Zajato bylo 25 vojáků, včetně Ashleyho, kterého Němci odnesli do dobré vody.
3: Tam ho popravili a pochovali za hřbitovní zdí. Naštěstí se u toho nachomítla náhodná svědkyně, která o tom po skončení války dala vědět příslušným úřadům. Protože ale vojákovi chyběly osobní známky a také zlatý řetízek na ruce se jménem, nemohlo být tělo identifikováno, proto bylo přepraveno na dočasný vojenský hřbitov do Norimberku.
2: Jeho ostatky se nakonec dostaly do Ameriky, ale armáda je nesprávně označila za ostatky leteckého důstojníka Richarda Lanea, který zemřel v boji v roce 1944.
3: Domnělý Richard Lane tak byl pochován na hřbitově ve městě Philly v jihovýchodní Nebrasce se všemi vojenskými poctami. Jeho rodina se tak každoročně při Memorial Day scházela u hrobu, aby uctila jeho památku přes 70 let, a to až do roku 2017.
2: Na základě poznatků Američana českého původu Manuela van Eyka, který po osudu vojáka Freda Ashleyho pátral dlouhých 33 let, byla provedena analýza ostatků uložených v Nebrasce, při které bylo definitivně potvrzeno, že došlo k záměně.
3: Rok na to došlo k nápravě, kdy Fred Warren Ashley byl nakonec pohřben se všemi vojenskými poctami doma ve městě Emmett v Idaho. A co víc, v Belgii byly na vojenském hřbitově v hrobu označeném jako neznámý nalezeny ostatky leteckého důstojníka Richarda Lanea. Po více než 70 letech byly převezeny a se všemi vojenskými poctami uloženy doma ve městě Philly v jihovýchodní Nebrasce.
2: Rok poté, 28. března 2019, byla uctěna památka americkému vojákovi Fredu Warrenu Ashleymu i v Česku, na Šumavě. Na venkovní stranu hřbitovní zdi v dobré vodě, pravděpodobně v místech, kde byl pohřben německými vojáky, byla připevněna skleněná deska s jeho jménem.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Máme 15 hodin a 20 minut a to je doba, kdy mohu zahájit dnešní odpolední soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Už volejte na číslo 221 554 222. Co bych tady měl pro vítěze? Jinou dvě vstupenky na představení muzikálu Mamma Mia do Lochotinského amfiteátru, které se bude konat 25. června, jak tady mám napsáno. Ty vstupenky jsou na deku, takže jaksi k stání, nicméně já si myslím, že atraktivní jsou neustále a tak už voláte, protože je chcete. Tak zkusíme to první číslo, které tady máme. Přeji hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Libuša, dobrý den.
0: Libuško, odkud voláte?
1: Plzeňsko.
0: Plzeňsko, takže vy jste možná už v tom amfiteátru někdy byla, ne?
1: No, nebyla.
0: Nebylo ještě.
1: Kdysi dávno, když jsem byla malá, tak jsme tady dívali na letní kino.
0: A, kdysi dávno.
1: Dávno.
0: Tím se blížíme k té soutěžní otázce. Já se totiž ptám, ve kterém roce byl dokončen ten amfiteátr v Plzni na Lochotíně. A dám vám možnosti. Buď to bylo za A v roce 1951, nebo za B 1961, anebo za C 1971. Co vy na to, Libuško?
1: No, já nevím, já bych řekla 71.
0: Říkáte 1971?
1: Ano, zkusím to, ano.
0: Ale to bohužel nemáte pravdu.
1: No, já nemám, nedá se nic dělat.
0: Ale zdravím vás a díky za zavolání.
1: No, není rád, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak už jsou zase jen dvě možnosti. Buď to bylo v roce 1951, anebo v roce 1961. Kdo mi to teď řekne, dostane dvě vstupenky. Kdo mi to tedy řekne správně? A možná ta bude už ten další, kdo je u telefonu teď. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana Pačejová.
0: Zdravíme do Pačejova a chceme slyšet správnou odpověď.
2: 61.
0: 1961, říká Jana z Pačejova. Jana z Pačejova má pravdu. No a vy už jste, Jano, v tom amfiteátru někdy byla?
2: Ne, nebyla.
0: Tak tohle bude premiéra a docela vám to závidím, protože to je atraktivní záležitost představení muzikálu Mamma Mia. Máte u mě dvě vstupenky, já vám ještě jednou gratuluji, zůstaňte u telefonu.
2: Ano, děkuju.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč má žirafa dlouhý krk?
1: Aby mohla jíst listí na stromě.
2: Aby došáhla na ty stromy.
3: Aby mohla dožát na zralo.
4: Aby mohla došáhnout na jabka.
5: Aby třeba mohla došáhnout na ty stromy, aby se uživila.
6: Nebo aby došáhla na banány.
7: No, že se může ohnout na vodu.
8: Aby mohla jít ze země.
9: Aby se ochránila před zabijákama.
10: Aby všude viděla.
11: Aby

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: I 7 minut po 15:30 posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou prostě paličatí. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Stojíte si za svým? Jste pevní v obhajování svých názorů? Museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říká vám vaše okolí, že jste paličatí, anebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? Na vaše názory se v dnešní noční lince bude těšit po 23. hodině moderátorka Jitka Lukešová. My ale teď jdeme za zahrádkáři. Počet těch registrovaných na Klatovsku totiž stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich zhruba polovina. Některé organizace, jako třeba v Kašperských horách nebo ve Vrhavči, zanikly dokonce úplně. I proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snaží podchytit zájem u dětí a možná i inspirovat školy. Třeba pěstováním na komunitní zahradě.
1: Mašle,
2: hezky mašle.
3: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti, já vám to ale pomůžu.
4: A vy jim dáváte jména, jo?
5: Jména, my je pojmenovali.
6: Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
7: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
3: Tak a ještě chceme říct děti, že...
8: Měřili.
7: A proč jste měřili? K Zdeňku.
8: Aby jsme věděli, jakou mají výšku a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
7: A ty to budeš sledovat?
8: Přes léto si je budeme počítat a na začátku roku si řekne, kolik měl plodů.
7: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě, ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek nebo afrikány.
3: Ono ty 2 měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
7: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici. Jejich učitelka Jana Vyskočilová.
3: Je to takový klub zahradníčků, který máme při základní škole a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a někdy můžeme zajít i dopoledne, protože jsme vedle. Tady jsme vlastně začali. A mně se líbí i celý to uskupení, takový to společenství, ta komunitní zahrada, že se můžeme teda tady starat o jeden záhon.
7: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
9: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
7: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
9: 19 let na 100%. Tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a v podstatě jenom tímhletím způsobem, jenom co dělá paní učitelka Vyskočilová, jenom třeba tímhletím kroužkem s paní Kalčíkovou, když spolupracují teď.
7: A co vás tedy vedlo k tomu, že jste se rozhodli obnovit ty záhonky?
9: Dílny jsme zařadili, třeba máme nově mechatroniku, další věci, ale pořád nám chyběla ta zahrada. A teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
7: Takže pěstitelství by bylo součástí výuky.
9: Přesně tak, přesně tak.
7: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
10: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
7: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování anebo různé soutěže jako mladý florista nebo mladý zahrádkář. A o ty podle předsedkyně v posledních 2 letech zájem stále roste. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: už festival o 22 koncertech.
1: No, vy jste byla přímo u těch začátků, tak jenom stručně, proč ten festival vlastně vznikl, nebo co je jeho smyslem?
0: A smyslem bylo vlastně podpořit region Severního Plzeňska a také památky, které samozřejmě po tom devastačním období vypadaly mnohdy docela špatně. A musím říct, že ta pomoc, kterou ten festival přinesl nejenom finančně, ale také pozorností a tím, že se začaly oživovat, tak to je vlastně pro mě ta nejdůležitější jaksi vizitka toho projektu a to, že tam se stále vracíme na místa, která jsme znovu objevili a oživili, tak si myslím, že to je ten největší vklad toho projektu, tak z toho mám velkou radost.
1: Pojďme tedy k té letošní plzeňské zastávce, to už bude tuším příští úterý, takže kdy a kde se bude konat a kdo na ní vystoupí?
0: Tak přichystala jsem letos pro Plzeň nádherný program. Pozvání přijal Jan Čenský a krásný projekt Komorního orchestru Českého rozhlasu Rondo Veneciano a se solisty první flétnistka České filharmonie Andrea Rysová a její manžel Zdeněk Rys je zase solo hopojista Českého rozhlasu. A zazní hudba z filmů, z toho slavného Ronda Veneciana, ale také klasika a také skladba Josefa Vejvody pro violu a orchestr. Takže bude to takový krásný crossoverový koncert, který si myslím si nenechte ujít a Jan Čenský bude citovat krásné písni židovské a tak různé nádherné motivy a celé se to jmenuje Ve jménu lásky.
1: No a my jsme ani neřekli, kde to vlastně bude v Plzni.
0: Ve Velké synagoze. Budeme ve Velké synagoze 9. v úterý 9. června od 19 hodin. Takže si myslím, že to bude místo skutečně nádherné.
1: No to je budova s nejlepší akustikou v Plzni, tak vám to přeju, Jitko.
0: Děkuji moc krát a já se na vás všechny moc těším a věřím, že si to společně užijeme, ten start plzeňské série.
1: Violistka Jitka Hospová, díky, ať to klapne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 15 hodin a 48 minut. Mám pro vás ještě jednu informaci, totiž, že Plzeň bude od 14. června hostit festival Pojď sem na divadlo. 9 festivalových dní zaplní město výjimečnými inscenacemi, hudebními projekty, pohybovým divadlem i programem pro školy, děti a celé rodiny. Spoluzakladatelka festivalu Jana Trojanová nám řekne podrobnosti a to zítra po 10. hodině dopoledne. Ale už daleko dřív, za pár minutek po hodině 16. Tady bude dnešní humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu rozhlasová a televizní moderátorka a také příležitostná herečka Marie Tomsová. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tak přeji příjemnou zábavu. Roman Stupka se pro tuto chvíli loučí. No a ještě nabízí třeba Marie Rotrovou.

Věděli jste, že v roce 1884 se v Ejpovicích na Rokycansku narodil architekt Oldřich Tyll, který patřil k průkopníkům moderní architektury u nás? Spolupracoval na Veletržním paláci v Praze a výrazně ovlivnil podobu českého funkcionalismu. Oldřich Tyll bydlel ve mlýně, který je dnes zatopený, a na jeho místě vzniklo Ejpovické jezero.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Paliva v Česku zlevnila, benzin téměř o 2 koruny. Plzeňští celníci zadrželi během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem ze zahraničí. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Paliva v Česku výrazně zlevnila. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se teď prodává za 41 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. I přes výrazné zlevnění v posledním týdnu je benzin zhruba o 7,5 koruny dražší než před rokem. Nafta v meziročním srovnání zdražila o více než 6 korun. Plzeňští celníci odhalili během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem z ciziny. Celkem tak v uplynulých týdnech zajistili přes 50 tun plastů a stavební suti, u kterých polští dopravci nedokázali doložit legální recyklaci. V obou případech celníci zásilky zajistili včetně jízdních souprav. Podrobnosti má mluvčí plzeňských celníků Marcela Kašparová.
2: Přeshraniční přeprava odpadu na území České republiky je přípustná výhradně za účelem jeho využití. To je v případech, kdy je odpad po zpracování skutečně dále využit, například prostřednictvím recyklace a následně nahrazuje primární suroviny nezbytné pro výrobu. Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou.
1: Osek na Rokycansku nechal vybudovat novou střechu na kulturním zařízení ve Vitince. Původní byla ve špatném stavu. Stavební práce stály zhruba 900 tisíc korun a většinu pokryla krajská dotace, říká nezávislý starosta Oseku Jaroslav Peroutka.
3: Ta střecha tam byla asi 40 let a zatíkalo tam, takže abychom zabránili dalšímu zničení, tak se rozhodli, že to vyměníme. Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva po čtvrté v řadě skončil na Challengeru v Prostějově ve druhém kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky, k večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, rozpilové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v Nepomucké ulici před křížením s ulicí k dráze bourala 2 osobní auta. V Sušici na Klatovsku na kruhovém objezdu v Nádražní ulici havarovala motorka s osobním autem. Projíždějte opatrně. A na silnici 20 u Nepomuku směrem od obce Novotníky havarovalo auto mimo komunikaci. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Jamela
5: Lichajíc. To je bez toho ostruda.
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
8: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
7: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadě Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
8: to
7: řada
8: jsem zvědavá.
7: Jestli to budeš vědět.
8: No.
0: Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsonovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano, Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy, ženy znají celou škálu pláčů od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. Jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: Aha. Nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou tahají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: To se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby,
0: ano,
1: tak si koupil nové žehlící prkno, tak se jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě, žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A poslechem. S kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte zapisuju. Pejska.
2: Ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. Já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe?
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, je to bez problémů.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, i když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: trapné. A vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, že jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Nadějou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900, zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová, kdo s námi bude z toho archivu, kdo zazní, koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného odehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byly orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedním. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někdy farmu, zrovna jsem nedávno vněn čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když něco mu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vyděšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Tak to byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Semonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím, s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost, a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon, pane zvukaři,
4: tak
2: já se omlouvám.
4: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
4: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem slíbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku hezký moderační pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. A v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků, Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeš. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl, jo, a jo. A Voskovec do toho vymýsil, říkal, a Kanada Lee zase odpověděl, moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se, moňo. No já jsem odpověděl, jo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klekl jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: Neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej baziliš

0: Ano.
1: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
0: nikdo
1: nevadilo.
0: By ho neprásknul.
1: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělala tanečnici. To přiznáš až po letech tady u nás rozhlase. Jo.
0: Přesně tak.
1: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je? Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla? Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jedu až z Přelouče. Já, no, do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozně. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, on vždycky říká, každý státy, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbral. Tak to nechte někde, tak to vyhoďte svokra, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, no. Vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora.

0: Hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozný, já jsem se celá naručeně podcast na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hlice, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to, no jo, jak tam jeve, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já to jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Ježiš, to vám řeknu. Ten taky tak lidský čučel z okna. Já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
1: Paní, já bych...
0: Já bych, to říká taky moje znak. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
1: Já bych si rád přečetl knížku,
0: děkuju vám. Já jsem si dala kapesnice. Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná. Že se můžete taky popovídat, to mi první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom čtyři holý stěn. Já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká.
1: Prosím,
0: to byl pes, to, víte, to byl pes.
1: Prosím, paní.
0: No prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
1: Já vás neposlouchám, paní. No, tak já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
0: Jakou knihu čtete? To by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohleto?
1: Ale to vás určitě nebude
0: zajímat. Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co to je za knížku, co to čtete pěknýho?
1: Agáta Christie.
0: To snad mám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřili.
1: Paní, jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože... No, to není možné, jak jste říkala, kdo byl vrah?
0: To je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
1: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
0: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrisová, prosím vás. To víte, že jo. Kde pak ten má? No to víte, ale to byste nevěřili.
1: No já tak jsem... teď už mi ta knížka je na hovno.
0: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
2: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme, soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné slunečné a veselé léto.
2: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde a samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okna...

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: V plzeňském kraji vzrostla průměrná hrubá mzda v prvním čtvrtletí oproti loňsku téměř o 9%. Plzeňské muzeum vystavuje komiksy inspirované sbírkovými předměty. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Hezký čtvrtek, zprávy pro vás má Petra Broučková. Průměrná hrubá mzda v plzeňském kraji v letošním prvním čtvrtletí vzrostla v meziročním srovnání téměř o 9% na 47 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu jde o druhý nejvyšší procentuální růst mezi 14 regiony republiky. Pokračuje Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
3: Nejvyšší měl Moravskoslezský kraj, a to 9,8%. Lidem v plzeňském regionu tak přibylo na výplatních páskách v průměru 3805 korun. Po odečtení inflace se zde výdělky reálně zvýšily o 7,1%. Reálný nárůst průměrných mest přitom vykázaly všechny kraje.
2: Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. 30 komiksů, které muzeum představuje na výstavě Příběhy věcí, předměty a jejich proměny, jsou výsledkem spolupráce se studentkami a studenty ateliéru Komiks a ilustrace pro děti z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava potrvá do 26. září. Muzeum ale plánuje v budoucnu studentské práce dále využít, třeba v propagaci, uvedl Michal Chmelenský z muzea. 31 komiksů se věnuje zvykosloví, výročním zvykům, měšťanskému textilu a dalším předmětům. Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Čespiva Českému rozhlasu řekla, že o tom dnes dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofertu. Čespiva taky odmítla informace o pozastavení plateb od Evropské komise.
4: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a poškozuje důvěru veřejnosti a zkresluje skutečný stav věci.
2: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Prezident na zasedání přijde, protože jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel na své účasti trvá, premiér Andrej Babiš z ANO ji naopak odmítá, stejně jako ministr zahraničí Petr Macinka z MOTO.
1: Sport.
2: Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostali také Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: ulici Benešova třída v Nýřanech na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu tří vozidel. Na silnici mezi obcemi Dobršín a Čepice na Klatovsku probíhá vyšetřování srážky auta se zvěří. V Plzni na Nepomucké ulici před křížením s ulicí k dráze havarovala dvě osobní auta. V Sušici na Klatovsku na kruhovém objezdu v Nádražní ulici havarovala motorka s osobním autem. Projíždějte opatrně. A na silnici 20 u Nepomuku směrem od obce Novotníky probíhá vyšetřování nehody auta mimo komunikaci. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 5 minut začíná čtvrteční zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Plzeň. Tady je Iva Kokešová. Přeji vám dobrý den. Co vám dnes nabídneme? Podíváme se na Hracholusky, kde mají záchranáři nové molo, také na komunitní zahradu v Klatovech a máme pro vás i rozhovor se starostou Starého Plzence Janem Eretem.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: Pochopitelně uslyšíte předpověď počasí na noc a zítřek a za okamžik přehled dnešních regionálních zpráv. Pěkný poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Na přehradě Hracholusky vodní záchranáři ročně absolvují až 130 výjezdů. Nezasahují jen na vodní hladině, ale pomáhají i při zásazích na břehu. Často tak musí zraněné jedince transportovat z obtížně přístupných terénů. Ve svém týmu mají i potápěče. O jejich práci a výsledcích teď krátce náš regionální stopař Jiří Drnka.
3: Podařilo se jim přitom lokalizovat 8 pohřešovaných nebo utnulých osob. Fungují v podstatě jako vyhledávající jednotka pro celé západní Čechy.
2: Podrobnosti přidáme už po písničce. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Její součástí byla oprava cihlářské pece, sušárny i výrobní části, včetně továrního komína, informoval vlastník areálu Miroslav Boček. Hlavní cenu v kategorii pro sochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu a jak potom chutná? I to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba jednou i do svých řad, protože počet členů svazu stále klesá. Důležité je podchytit zájem už u dětí, říká učitelka Jana Vyskočilová.
4: Je to takový klub zahradníčků, který máme při základní škole a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami.
2: Více se dozvíte zhruba za půl hodiny. Plzeňští celníci odhalili během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem z ciziny. Celkem tak v uplynulých týdnech zajistili přes 50 tun plastů a stavební suti, u kterých polští dopravci nedokázali doložit legální recyklaci. V obou případech celníci zásilky zajistili včetně jízdních souprav, uvedla mluvčí plzeňských celníků Marcela Kašparová.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Vodní záchranáři na Hracholuskách ročně absolvují až 130 výjezdů a často transportují pacienty z jinak nedostupných terénů. Jejich staré kovové molo ale dosloužilo a manipulace s ním byla po sezóně doslova za trest. Plzeňský kraj proto uvolnil přes 327 tisíc korun na kompletní obnovu. Detaily přináší Jiří Trnka. Dobré odpoledne.
2: Já přeji dobré odpoledne. Nové molo bude kompletně z plastů a hliníkových kompozitů pro 50 dobrovolníků, kteří se na 24 kilometrů dlouhé přehradě střídají, to znamená obrovskou úlevu. Konstrukce bude stabilnější, širší a hlavně výrazně lehčí, což záchranáři ocení na podzim, až budou celé zařízení tahat na břeh. Kromě toho, ale na Hracholusky míří i další posila. Kraj záchranářům věnoval vyřazenou sanitku, která sice už neslouží v běžném provozu, ale na přehradě perfektně poslouží pro převoz speciálního potapického vybavení nebo při pátracích akcích v terénu. Právě zdejší sonar tým je v akci v podstatě celoročně.
1: Zmínil jsi sonar tým a pátrací akce. Jak moc jsou ti to specialisté z Hracholusek vytížení mimo samotnou letní sezónu?
2: Jsou vytížení maximálně a jejich stopa sahá daleko za hranice našeho kraje. Tým zasahoval s pomocí speciální techniky od loňského května do letošního března. U 25 pátracích akcí podařilo se jim přitom lokalizovat 8 pohřešovaných nebo utonulých osob. Fungují v podstatě jako elitní podvodní vyhledávací jednotka pro celé západní Čechy.
1: Jirko, a jak to na přehradě vypadá s běžným provozem teď, necelý měsíc před prázdninami, kdy odstartuje hlavní sezóna?
2: Zatím jedou záchranáři v červnovém režimu, což znamená, že drží nepřetržité služby hlavně o víkendech. Během dne jsou schopni vyrazit na hladinu do 2 minut od vyhlášení poplachu, v noci pak do 5 minut. Ten pravý non-stop prázdninový záchranářský režim, kdy ošetřují všechno od bodnutí hmyzem až po těžké úrazy plavců, jim odstartuje 1. července.
1: Jiří Trnka, den v kraji, 17:45, přesně, těšíme se na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Za chviličku už voláme na plzeňské předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a zeptám se na aktuální předpověď počasí.

Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.

0: Český rozhlas Plzeň, Petr Spálený, za 6:07.
1: Počasí.
0: A na telefonu meteorolog Ivo Boman. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak to vypadá na obloze právě v těchto chvílích?
2: Tak už se nám poměrně zatáhlo, ještě teda ne neprodyšně, takže máme oblačno až skoro zataženo. Zatím v plzeňském kraji neprší, ten déšť se blíží od západu, nebo lépe řečeno zatím se blíží přehánky. No a teploty se v těchto chvílích pohybují až k 25 stupňům Celsia.
0: No a kdy ten déšť dorazí, jak bude vypadat noc a zítřek?
2: Tak večer se začnou vyskytovat přehánky, ojedinělé i bouřky a během noci se na celé území kraje rozšíří déšť od západu nebo od jeho západu a pršet bude do v podstatě až do zítřejšího odpoledne, aspoň v občasné formě. Zítra odpoledne už se oblačno začne protrhávat, znovu přejdeme k přehánkám a večer už bychom měli být zítra zcela bez srážek. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů. Přes den zítra bude chladněji, pouze mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr bude vát většinou od západu a to mírný.
0: Plzeňské předpovědní pracoviště a Ivo Boman, díky za vaše informace. Naslyšenou.
2: Slyšenou.
1: Den v kraji.
0: Za chviličku už v našem podvečerním vysílání starosta města Starý Plzenec Jan Eret. Počkejte si na rozhovor s ním několik minut.

0: čem se mluví?
1: Město Starý Plzenec si letos připomíná výročí 1050 let první písemné zmínky. Část oslav už proběhla, další vrchol se chystá na 13. června. A podrobnosti nám dnes řekne starosta Starého Plzence, pan Jan Eret. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já přeju pěkný den všem posluchačům a hlavně obyvatelům Starého Plzence a Sedlce.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?
1: Ještě než si budeme povídat o oslavách toho vašeho výročí, pojďme probrat poněkud prozaičtější záležitosti, a to jsou důležité investiční akce ve Starém Plzenci, které jste v nedávném období dokončili. Jmenujte, pane starosto, ty z vašeho pohledu nejdůležitější.
2: Pro nás samozřejmě, co úplně změnilo život města, tak je, že se nám za neuvěřitelný rok a 10 měsíců podařilo postavit přístavbu školy a stavbu zcela nové sportovní haly. Celkem to stálo 250 milionů korun, což u našeho města, kde běžné výdaje na investice za rok jsou 30 milionů, tak je opravdu obří investice. Ale během toho tak jsme nezastavili další stavby a udělali jsme i křižovatku a chodník v ulici Hrejkova a Havlíčkova, to znamená vlastně nově vytvořený příjezd od Koterova, a pokračovali jsme, nebo hodně jsme investovali do vodovodů, protože když jsme nastoupili do vedení města, tak byl takzvaný stop stav na nové vodovodní přípojky. Byl prostě ve špatném stavu páteřní vodovod, takže do toho jsme investovali 25 milionů a vlastně opravili páteřní síť. Teď jsme dokončili rekonstrukci koupaliště a v neděli budeme slavnostně ve 2 hodiny otvírat. Z toho mám obrovskou radost. A podařila se i cyklostezka, etapa cyklostezky, a to přes most na Malou Stranu, kde to opravdu bylo pro chodce i pro auta nebezpečné a pro cyklisty.
1: Já se ještě vrátím na chviličku k té přístavbě základní školy a k té nové sportovní hale. Má za sebou tenhle ten objekt vlastně už skoro za sebou první školní rok. Mm-hmm. Můžete ho nějak zhodnotit? Všechno v té hale a v té přístavbě probíhá tak, jak má? Jste spokojeni s tím, jak to funguje?
2: Je to samozřejmě i technologicky neuvěřitelně zajímavá a bohatá stavba v pasivním standardu. A bych to rozdělil, je v tom gastrotechnologie za 12 milionů, tak tam naše šikovné kuchařky vaří a myslím, že jsou všichni spokojeni, takže to je v pořádku. V nových 8 učebnách se vyučuje, jsou neuvěřitelně zajímavě prosvětleny, protože mají z obou těch delších stran okna, takže žáci vidí na obě strany, ale dle zpětných vazeb od učitelek je to nějak nerozptiluje. A jsou v nové škole rádi, samozřejmě vychytáváme ještě regulace vzduchotechniky a podobně. No a to hlavní tak je vlastně ta obří sportovní hala, která je zároveň poněkud skrytá, protože je téměř celá zapuštěná pod zem a na její střeše ještě je další hřiště nebo pobytová plocha, což si myslím, že je opravdu unikátní. Tak ta slouží v dopoledních hodinách škole a v odpoledních hodinách a o víkendech dalším spolkům, ale odehrály už se tam i mistrovství republiky, například v lukostřelbě nebo ve stolním tenise.
1: Předpokládám, že tu sportovní halu ve Starém Plzenci využívají i přespolní, že se tam hlásí sportovci z okolních obcí a měst.
2: Určitě, my samozřejmě jsme vždycky rádi, když u nás sportují především ze Starého Plzence a Sedlce spolky a sportovci, ale tu halu samozřejmě nabízíme a rádi spolupracujeme třeba s plzeňskými házenkáři.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Povídáme si dnes se starostou Starého Plzence Janem Eretem. Probrali jsme, pane starosto, ty velké dokončené akce, ale pojďme teď taky chviličku mluvit o tom, co plánujete, co už máte třeba rozjeté a nebo v nejbližším období začnete.
2: No určitě bychom chtěli pokračovat, a to jsem nezmínil, v takových měkkých projektech. Udělali jsme třeba senior taxi, takže máme auto města s řidičkou a na zavolání seniory vozí do Plzně nebo po Plzenci. A na to navazujeme dalším projektem, který bychom chtěli otvírat právě toho 13.6. a to je takzvané mezigenerační centrum, to znamená zařízení nebo prostě prostor, který bude sloužit spolkům, seniorům pro setkávání a podobně. A pak z těch větších akcí se samozřejmě chceme ještě letos vrhnout na zahájení dostavby centra a jako první část tak bude vznik velkého parku, který vznikne v centru Starého Plzence podél Smetanovy ulice a na něj pak budou navazovat další projekty, například Dům pro seniory.
1: Ještě se zeptám na hasičskou zbrojnici v Sedlci, o které jsem se dočetla ve vašich radnických listech. To je v jaké fázi?
2: Já jsem vždycky nadšený z toho, jak fungují hasiči v Sedlci. My máme dvoje hasiče, plzeňské a sedlecké, a ti v Sedlci mimo jiné tak jsou takové epicentrum kulturního života, takže tam bychom rádi rozvíjeli celý ten areál i ve směru k hasičskému sportu, to znamená, že letos tam chceme dělat hřiště na hasičský sport s dopadovou plochou, nějaký workout a ještě vylepšit stávající hřiště. A zároveň bychom se chtěli v budoucnu vrhnout na nějakou citlivou rekonstrukci toho celého, té celé zbrojnice, té budovy, kde je zároveň i muzeum hasičské techniky, muzeum šicích strojů a další věci.
1: A pane starosto, v souvislosti se Starým Plzencem se také mluví o stavbě supermarketu. Zastupitelé mají na červnovém zastupitelstvu schvalovat některé důležité smlouvy. V jaké fázi je tenhle ten projekt?
2: Vlastně už to i přesahuje toto volební období, už z minulého volebního období, tak vznikla pracovní skupina Supermarket a ta se napříč politickým spektrem věnuje takové záležitosti, že Starý Plzenec vždycky odolával tomu, aby tam byl supermarket kvůli tomu, kvůli atmosféře a ose Radyně Rotunda, ale nyní díky likvidaci firmy Pronap se našlo místo. A nyní budeme projednávat už výběr developera, který by tam ty obchodní zařízení stavěl na takzvané právo stavby. Vlastně my jsme to nastavili všechno tak, aby jsme maximálně chránili zájmy města, takže celý pozemek zůstane městu a pokud 22. června zastupitelstvo schválí projekt supermarketu, architektonickou studii a návrhy smluv, tak se developer bude moct vrhnout na další proces a zhruba za 3 roky by tam mohly stát obchodní zařízení.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
1: Naším hostem je dnes pan Jan Eret, starosta města Starý Plzenec. Teď už se pojďme věnovat oslavám výročí 1050 let od první písemné zmínky. Oslavy Staré Plzně už proběhly. Jaké byly? Jak jste s tím byl spokojen?
2: Já jsem nadšený z toho, jakým způsobem se spolky a vůbec jednotliví občané věnují tomu, abychom společně zrealizovali náš koncept, že budeme slavit celoročně. Vlastně už 1.1. na nový rok tak se sešlo 500 lidí díky občanskému spolku Hůrka Radyně na přivítání nového roku a zahájení oslav přímo na Rotundě. A dál pokračujeme a pokračujeme dalšími akcemi. Ty nejvýznamnější byly minulý týden v pátek byla konference odborná Via Pilsna Antika, která proběhla na Malé Straně v Lidovém domě a na tu druhý den navázali oslavy, které byly v historickém duchu, na ty se ptáte. A tam bylo, já si myslím, že k tisícovce návštěvníků, bylo velmi zajímavě rozprostřeny ty programy po jednotlivých částech Malé Strany okolo Rotuny, tam byly ukázky na koních toho, jak se bojovalo ve středověku a podobně, takže já jsem z toho byl nadšený a ještě jednou děkuju všem spolkům, které se věnovali té přípravě.
1: No a teď ten druhý pomyslný vrchol přijde v sobotu 13. června, kdy se chystají oslavy Starého Plzence. Pojďte nás pozvat, co všechno návštěvníky čeká.
2: Tak na rozdíl od toho, u těch ukázek, jak to bylo kdysi, tak 13. června, tak bychom chtěli v centru Starého Plzence ve Smetanově ulici a v Sokolovně tak ukázat, jak je to teď, kdo jsme, kdo je Starý Plzenec a čekají všechny návštěvníky. Jednak takové to hlavní lákadlo, to je vždycky jídlo, takže tam bude pestrý až téměř něco jako street food festival, ale my jsme to nazvali Jarmark chutí ve Smetance, takže si přijdou gurmáni na své, budou tam lokální pivovary, velká nabídka. No ale mimo to, třeba v Sokolovně s naším novým kastelánem Liborem Šimůnkem, tak proběhne kvíz, kde mohou všichni soutěžit. Proběhnou tam koncerty jak našich uskupení, tak večer kapela Klíč. A budou tam zajímavé rozhovory s osobnostmi, k té hlavní patří náš vzácný host Filip Pícha, házenkář. A ještě to všechno bude doplněné o prohlídky jak Radině, tak Rotundy, tak v Bohemia sektu. A když už jsme mluvili o té škole a hale, tak také budou v tu chvíli probíhat i dny otevřených dveří. Takže koho nalákalo můj popis velkolepé haly, tak ať se určitě přijde podívat.
1: To byl starosta Starého Plzence, pan Jan Eret. Díky za váš čas, ať se vám daří, ať se povede oslava 13. června a někdy příště zase naslyšenou.
2: Já vám děkuju, mám obrovskou radost z práce pro Starý Plzenec a taky doufám, že se bude vše dařit dál a přeju posluchačům krásný den.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví?

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je přesně 6:15. Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu, co to obnáší a jak to potom chutná? I to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba jednou i do svých řad. Počet členů totiž stále klesá. Víc za pár minut.
1: Den v kraji. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich zhruba polovina. Některé organizace, jako třeba v Kašperských horách nebo ve Vrhavči, zanikly úplně. I proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snaží podchytit zájem už u dětí a možná i inspirovat školy, třeba pěstováním na komunitní zahradě.
1: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti, já vám to ale pomůžu.
2: Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
3: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
1: Tak a ještě chceme říct děti, že...
4: Měřili.
3: A proč jste měřili Zdeňku?
4: Aby jsme věděli, jakou mají výšku, a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů, a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
3: A ty to budeš sledovat?
4: Přes léto si budeme počítat a na začátku roku si řekneme, kolik měl plodů.
3: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek nebo afrikány.
1: Ono ty dva měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
3: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici jejich učitelka Jana Vyskočilová.
1: Je to takový klub zahradníčků a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a tady jsme vlastně začali.
3: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
5: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
3: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
5: 19 let, na 100% tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
3: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
6: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
3: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování anebo různé soutěže jako mladý florista nebo mladý zahrádkář. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Plzeň bude ve dnech 14. až 22. června patřit festivalu Pocem na divadlo. 9 festivalových dní zaplní město výjimečnými inscenacemi, hudebními projekty, pohybovým divadlem i programem pro školy, děti a celé rodiny. Spoluzakladatelka festivalu Jana Trojanová nám řekne podrobnosti zítra po 10. hodině dopoledne. Takže si rozhovor o festivalu Pocem na divadlo určitě poslechněte zítra po 10. dopoledne.

0: Den v kraji je s datem 4. června končí. Zítra vás v našem vysílání pozveme na tradiční víkendovou akci do Brd na Bahna 2026. Řekneme něco o akci na podporu záchrany kostela svatého Mikuláše v Šidboři na Domažlicku a také vám povíme o sportovní rodině Stedražic na Sušicku. Jejíž příběh by klidně mohl začít jako nějaká pohádka. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška. K vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Kajakářka Bára letos poprvé pojede světový pohár v Praze Troji.
1: Den v kraji.
0: Za 4,5 minuty už bude 18 hodin, teď si počkejte na aktuální zprávy a potom po 6. samozřejmě muziky s Jaroslavem Tachovským a po 6:30 začne špalíček lidových písní dneska s Miroslavem Šimandlem. Iva Kokešová se teď loučí, přeji vám příjemný poslech a zítra naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Veterináři odebrali podvyživené psy a husy chovatelce z Nýřan na Plzeňsku. Společnost Novo Nordisk bude v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Prezident Pavel souhlasí s prioritami budoucího šéfa armády Miroslava Hlaváče. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojedinělé bouřky a teploty do 20 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Veterináři odebrali kvůli nevhodným podmínkám chovu dva psy chovatelce z Nýřan na severním Plzeňsku. Zvířata žila v kotcích, kde bylo plno potenciálně nebezpečného materiálu. Kontrola se uskutečnila na podnět policie ve spolupráci s úředníky města Nýřany. Po zásahu zvířata skončila v útulku, potvrzuje Petr Majer ze státní veterinární správy.
3: Jednalo se o dospělého psa a štěně. Oba byli vyhublí a podvyživení. Bouda i kotec pro dospělého psa byly v nevyhovujících rozměrech, znečištěné trusem. Krmivo chovatelka předkládala psům na zem mimo kotec. Psi byli majitelce odebráni a umístěni do útulku v Němčovicích.
2: Veterináři chovatelce odebrali taky dvě husy kvůli jejich špatnému stavu a nevhodným podmínkám a umístili je k náhradnímu chovateli na nedalekou farmu. Veterináři teď podají podnět k zahájení správního řízení s chovatelkou pro porušení zákona a možného týrání zvířat. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Schopnosti armády musí podle jejího budoucího šéfa Miroslava Hlaváče odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Budoucí náčelník generálního štábu mu představil svoje hlavní priority, ve kterých ho prezident podpořil, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
4: Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády České republiky, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v oblasti obrany a bezpečnosti.
2: Termín jmenování Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu prezident neoznámil. Vláda navrhuje, aby do čela armády nastoupil 1. července. Sport. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová si poprvé v kariéře zahraje finále Roland Garros. Na pařížské Antuce vyřadila Ukrajinku Kostukovovou po setech 6-1 a 6-3. O první grandslamový titul se Andrejevová utká s vítězkou druhého semifinále mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo s přehánkami, výjimečně s bouřkami, postupně na celém území déšť. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů, na horách 10 až 7. Zítra čekejte ráno zataženo s deštěm, během dne oblačno s lokálními přehánkami, ojedinělé bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Nýřanech na severním Plzeňsku v ulici Benešova třída havarovala 3 osobní auta, projížděte tam opatrně. Na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte s kolonou od 2. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muzika.

Dobrý den, přátelé. Ze studia Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Jaroslav Tachovský. Dnes jsem si pro vás vybral úsměvnou muzikantskou historku, kterých mezi hudebníky koluje mnoho. V městečku, ve které jsem se narodil a v jeho okolí, existovalo ve 40. až 90. letech minulého století hodně kapel. Muzikantů bylo tehdy dost, na rozdíl ode dneška, kdy neseženete zdatného hráče na trumpetu, basšílovku a další nástroje. Čím to asi je? Tehdy se dost hrálo. Kapely účinkovaly při různých příležitostech a slavnostech v tom kterém městě. Moje vzpomínka patří průvodu na 1. máje. Hrály se krásné pochody, ke kterým neodmyslitelně patřil parádní úvod, takzvaný Einschlag, v podání bubeníků, to znamená malého bubínku, velkého bubnu a činelu. Solo leželo hlavně na malém bubínku. Znáte to. Tram,

Na bubínek tehdy hrál můj kamarád, vojenskou muzikou odchovaný, říkejme mu Láďa. Byla to veselá kopa, neskazil žádnou legraci a naopak je rád vymýšlel. Prostě nikoho nenechal na pokoji. Ve hře na bubínek byl suverénní, takže rád dělal i různé parádičky, ke kterým patřilo i známé vyhazování paliček do vzduchu. Což o to, nám i divákům se to líbilo, ale kdykoliv se šlo hrát do průvodu, kapelník i někteří kolegové Láďu varovali, že by se mu ta fréřinka nemusela vyplatit. Na to měl Láďa vždy pohotovou odpověď. Ale pánové, kdo se bojí, nesmí do lesa. Jenže při jednom průvodu padla kosa na kámen.

Zrovna jsme vedli průvod dlážděnou ulicí mírně do kopce kolem kostela, když dal kapelník pokyn k anželágu. Láďa, jak bylo zvykem, třikrát klepl na takzvanou levou do bubínku, aby si kapela srovnala krok a nasadil svoji parádu anželák. Celá kapela soustředěná, aby šla na levou, však asi po dvou taktech uslyšela podivné cinknutí, které do něj nepatřilo a anželák se rytmicky rozsypal. Všichni se pochopitelně ohlédli, co se stalo. A pohled to byl groteskní. Láďa v předklonu poskakuje v opačném směru, než jde průvod. To vše za živého zájmu a pochechtávání četných diváků. Zkrátka, Láďovi to dneska nevyšlo. Během anželáku při vyhazování paliček se mu nepovedlo jednu chytit, ta cvrnkla o ráfek bubínku a spadla na dlažbu a pomalu se odkutálela ke kraji ulice, kde na neštěstí byl kanál. Mezery v kátru byly dostatečně široké, aby do jedné z nich palička propadla a zmizela v kanálu. Marné bylo Láďovo snažení ji zachytit.

Když se Láďa zařadil zpět do pochechtávající se kapely, odbyl to pro něj příznačným výrokem. Pánové, je to v řiti. Teď si to odpočítejte sami, blbouni. Odpovědí mu byl nehorázný řehot celé kapely. Do konce hraní obstarával Anšlák jenom velký buben a činely. Ještě dlouho potom, kdykoliv jsme se s kapelou sešli, neodpustili si někteří rejpalové otázku, jestli má Láďa rezervní paličku sebou. Přátelé, s muzikou zažijete mnoho legrace, ale i smutku. A proto je ten muzikantský život tak krásný. Milí posluchači, příznivci dechovky, to bylo pro dnešek vše a příště se na vás těším opět na vlnách rádia vašeho kraje.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český

Svatební klarinety v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírají dnešní špalíček lidových písní. Krása a tajemnost zlata spolu se zlatými melodiemi opěvující ty, které máme rádi, budou jeho obsahem. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Zlato znali lidé v dobách dávno minulých. Opracované se používalo před více než 6000 lety. O původu zlata se vedou četné diskuze. Dle některých teorií je drahý kov na Zemi tak dlouho, jako existuje samotná planeta. Údajně naprostou většinu obsahuje jádro a zlato se dostává na povrch vulkanickou činností. Tato domněnka však, bohužel, zatím potvrzena nebyla.

Že zlato pochází z vesmíru, tak to je další teorie původu zlata. Je obsaženo v některých meteoritech a ty, které dopadly na Zem, postupně naši planetu, řekněme, obohatily. A tak srážka dvou vesmírných těles, zaznamenaná před pár lety, této myšlence tak trochu nahrává. Kde se tedy zlato skutečně vzalo, známo není. Pravdou ale je, že ho můžeme nalézt na místech, kde bychom ho nikdy nehledali.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, které opěvují lásku lidí a používají k tomu slůvka zlatá a zlatý. Již staří Egypťané používali zlato k léčení různých nemocí a pro jeho magickou složku bylo přítomné i pro mnoho rituálů. Věřili totiž, že je zlato kovem bohů a že šperky tedy neslouží jen jako ozdoba, ale dodává

Dodnes se zlato používá v zubním lékařství, ale úspěšně jako doplňková léčba různých vážných nemocí. Zpomaluje stárnutí a skvěle působí při nemocech kostích. A jak lze zlato získat? Asi každému se nejdříve vybaví zlaté doly nebo prosévání písku v řekách. Jsou ho ale také plné oceány. U nás na jižním Plzeňsku byla naleziště zlata zkoumána například v okolí Nekvasov, Srb, ale i jinde.

Zlato je jedlé a do některých nápojů a jídel se také přidává. Lidskému organismu nijak neublíží. Tento kov prakticky nelze zničit. A tak si dovolím v přeneseném slova smyslu vyslovit myšlenku, že je zlato nesmrtelné. A stejně tak jako naše lidové písně, které opěvují ty, které máme rádi, vážíme si jich a život bez nich si nedovedeme představit. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální cena benzínu v pátek mírně klesne, nafta naopak může zdražit. Opravené památky dostaly ocenění od Plzeňského kraje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Hezký čtvrteční večer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje Ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude moct stát až 39 korun a 97 haléřů, což je o 46 haléřů více než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Její součástí byla oprava cihlářské pece, sušárny i výrobní části, včetně továrního komína, říká vlastník areálu Miroslav Boček.
2: Je to areál bývalé strojní cihelny v Boubíně a sloužilo to skutečně k výrobě cihel do roku 85. A od roku 85 to bylo opuštěné. Bylo to vlastně ve stavu takovým, že v roce 2020 původní majitel požádal o demolici. Ani sám, když jsem to kupoval, jsem netušil, že to vlastně bude potřebovat tolik úsilí a že to bude v takhle špatném stavu.
0: Hlavní cenu v kategorii pro sochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. Odbory ve Strakově akademii budou v pátek stávkovat kvůli přesunu agend. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se dnes sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Barty je většina kritiky neopodstatněná.
1: Sport.
0: Na mítingu Diamantové ligy v Římě budou večer závodit čtyři čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. V italském hlavním městě se představí taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude zataženo s deštěm, během dne oblačno s lokálními přehánkami, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Strážov a Víteň na Klatovsku dejte pozor na probíhající práce na údržbě mostu a ve Šťáhlavech je uzavřena Masarykova ulice. Objízdná trasa vede po ulicích Hradinská k Beránce a Švehlova. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T a někdo říká S. No a pokud je tam T, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smitha.
2: Tak a pokud je tam S, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla naprosto skvěle, tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat Smithe. A Smitha?
2: Tak, přesně.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
2: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně. Ale jsou taková, no těch vlastních jmen, těch příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct.
2: To naše základní pravidlo, o kterém jsem mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba, je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandre Dumas. Píše se Dumas. A měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dima, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
2: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dumase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dumasem.
2: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dumas.
2: A dneska už asi ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge Lačera Tešukar Šuněben. Dnes vám představíme zpěváka JB-ho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela.

0: se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě strpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor, a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
1: Říká Vladimír Tippelt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
0: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel s lepsema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, tady. A ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
1: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Už je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stále, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
1: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový načtení. Jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už pomaluju pořád. No.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou v srdce barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
1: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Kamor.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakereben, posloucháte Oroma Vakeren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem?
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány na vás zase spolupráci. Se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme si řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jim modní přehlídku s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, nikdy to na mě padne, nikdy bolí starosti ukryté, dokupy dávám myšlenky, jak jít dál, když sám v dešti stojím.
1: Hvězdy pod čapitem, to je váš nový projekt.
2: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Umberto, krev toulavá. To prostě do toho čapita zapadá, my jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval a moc si to ctím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy pod čapy to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám a budu v Auto Universum a Fórum Karlín.
1: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
2: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten děj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice a ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit a já sám se na to hrozně moc těším.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z dosud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor, má přislíbenou dotaci až 80%, jsou to výškové práce, náročné práce a započneme, co nevidět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo. Řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodačka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm,
1: je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vy jsi Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má sručení s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní
1: teďko,
0: něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. Ani do vás to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remcali. Takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mě to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Pikr vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi, ale volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle. Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jeli jsem úplně jako raní ptáč. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že se popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk, který
1: si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Mm, Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větuji.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkal, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok. A jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek. A je to fakt moc krásný, povznášející koncert. Takže všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující. To je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy. Milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá. Moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma ariema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Já jako miluju vážnou hudbu. Já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no. A miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku. A vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě. Ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta a vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat. A on, jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Mm-hmm. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je

0: to nakažlivý a každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování, jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, když sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili a fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
1: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
0: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
1: Takže se také budete vracet.
0: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým tři čtvrtě roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový zápary slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
1: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
0: Moc děkuji za pozvání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek vystoupí až na 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva.
2: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
4: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
2: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
5: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborska, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
0: Až 250 nových dobíjecích bodů pro elektromobily by mohly být v ulicích Jihlavy. Magistrát vytipoval místa, která jsou podle něho pro tato zařízení vhodná. Jedná se hlavně o prostory u bytových domů. Uvedl to lidovecký náměstek primátora Petr Pijáček.
6: Ta dobíjecí infrastruktura byť teďka třeba není potřeba, ale v blízké budoucnosti bude. A my bychom rádi na to byli připraveni a chceme, aby občani mohli pohodlně dobíjet před svým bytovým domem.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, který právě s Kosovem nehráli.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se postupně rozšíří přes Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku místy oblačno. Teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne pršet, odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat, místy se přehánky objeví. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě až na 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 u 30. kilometru směrem na Hradec Králové blokuje porouchaný kamion pravý pruh, řidiči se zdrží a na D1 u 76. kilometru směrem na Brno je porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už vaše oblíbený pořad country dostavník Jirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Autor hezké řádky country evergreenů, včetně Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, arkansaský rodák Ed Bruce a jeho rekapitulace života od 15 do 45 z roku 86, která se o pouhý rok později objevila zpěvníku Pavla Bobka a před rovnými 30 lety přinesla název kompilaci Muž v zrcadle.
1: Tak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor, známou jako Groš, v jejímž čele stál legendární big beatový saxofonista Míla Růžek a další z 18 nahrávek, které se v roce 1992 objevily na jeho výběru Muž v zrcadle. Přesně o 10 let dříve připravil Pavel skvělou exportní kolekci Stranger, v níž nezapomněl ani na country jedničku Kennyho Rogerse Coward of the Country.

0: jsi poslední.
1: Přání Vladimíra Poštulky Dej mi šanci poslední, které v roce 1984 zpíval Pavel Bobek. Velice zdařilá domácí adaptace tehdy dva roky staré country jedničky z později platinového singlu Willie Nelsona. Před rovnými 10 lety ji uvedl Karel Gott tvrzením S tebou vždycky přijde máj.

písničkou To je ten poslední song nás vrátil Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem do autorské dílny Eda Bluseho. V jeho katalogu objevil Pavel Bobek melodii, kterou naspíval s textem Michala Žantovského Je víc všedních dnů než svátků. Tu můžeme najít v bluesově hitparádové bilanci v roce 1980 pod pořadovým číslem 19 a názvem Dívky, ženy a dámy.

pak sním. Já si už celý večer přál vás poznat víc.

Pavel Bobek se skupinou Groša Holá Pravda je víc všedních dnů než svátku na originále Eda Bruseho Girls, Women and Ladies. Pokud to ve vašem případě neplatí, pak máte podle Pavla z pekla štěstí.

Kenny Rogers, 1980, písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako Z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

0: Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.
1: Prý teď zpívám country music.

koně to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý setínů, měm starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak bufík dospravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
1: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
1: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
0: Počasí.
1: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad, řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený, řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

nebuďte lidé hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ježka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říká, neboj pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce nelehám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky, já to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnýmu nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě, to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzika... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky. A na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta. Ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti. No, až na mě, víš?
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No, táta dokonce skládal, víš? Tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: vlastně já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno základ. Jo, ten základ.
1: Jste přijat.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišly nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je, já
1: ti syntetický
0: řeknu,
1: divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě trochu zpívat. Proč
1: no,
0: trochu?
1: Zpívat
0: musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Vylepšený takový, ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není k ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě
0: píli,
1: k tomu.
0: Kázeň, no. Že?
2: Mocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce prachu voněla. Všemocný pán ti dal železný svaly.

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, omnore! Holo to plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O mají durman, pajce fáro! Ty tu chlapi zníte zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čer první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovčký čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksu paní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Ale taky hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče bráci. No tak? Karborunde, chlupse, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, bom, prejže flek. A Jářku hned na to zase...
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko,
3: vy... No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30leté vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karbaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám. Abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, vole.
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: To už je asi on, Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava má.
2: Tam se mama Maria, tiše.
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť mě.
2: Tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte?
1: Kolik je hodin?
3: 10, porád.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starosti, budík je natažený.
2: Taky,
1: a Martin si taky může chvíli pospat.
4: A je. Eps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. No, takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu jej přece jenom drobátko těch plamenů pekelnej, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertino! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vidí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej sem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písemnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem.
2: Jo, kdepak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Že nichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně paca pusu.
2: Pondělen ručičku líbám, pane čert.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Chudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bídna!
4: Ale polib mi šost, ty mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli mariášek.
4: Jo, co se mariáše týče, nejsem nic proti.
2: Malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta světa kraj. všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo, na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
4: Řek ty špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát musí.
4: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
4: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici tůhle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
4: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
4: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
4: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
4: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctivý, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát dokola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
4: Ty dáváš,
2: dělej.
4: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To bude to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
4: Barva.
2: Dobrá.
4: 7 červených.
3: Hled jako Brno.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížetek vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček
2: Grus. A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
4: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
5: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Máš, tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten Grus se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
4: No, já začal být šťastný
2: takové. A ten Brabče byl šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších grusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
6: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků. Tak...
5: No, v kostce. Taky já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: Ne, jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
3: nezlob si
2: Františku. A Ty chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zase to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo, jenom protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer
2: ještě. Já jsem si říkal, který uliční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnul deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak
2: ráno
3: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl,

0: Smíchu, já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal,
1: Čemu se
0: čemu se smál. A on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
2: Vzpomínáte v Plodech osvěty s Deňku Baldovou?
0: No to byly brepty nádherný.
1: Slavný brepty.
2: No slavianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
1: Oni jsou slavianofilové.
2: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
0: Slánofínové.
2: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
0: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
1: řekl.
0: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
1: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
0: A nebo pak, víte co?
1: Třeba v morálce paní Dulce.
0: Ano, ano, ano.
1: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
0: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
1: No to má říkat. Má říkat Hešo,
2: Melo,
1: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
2: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
1: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona prej přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
3: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
0: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A teď celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček pro to, abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já, jo. Zuzku.
0: Všechny berany, a, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. Uh-huh. A to zase jsem ochotná to přiznat. Ale jako dokud tohleto nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. Mm-hmm. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou, myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá, že si prostě můžou dovolit víc a víc, takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. Tak. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby je v životě lidském zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobrý si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýma lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
1: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
0: Ano.
1: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já, čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvala a pak jsem byla i steklá, že jo. To, ale to mám od dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozence a
0: jo.
1: To. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
0: Dobře. No tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání, přeju všechno dobré.
1: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, taky mi záhledím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
0: Ať si zatím stojí. Děkuju.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, Helčo. Naslyšenou. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě Štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných Lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně Lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové, to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana.
0: Mhm.
1: To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem, nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát se za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, tak záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, jako nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem to druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu od toho. Protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým víc jak, nebo on to říkal jinak, on to řekl, když se hádáte s blbcem víc jak minutu, nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten, stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o toho, takže nějak vyprovokovat nějakou hádku a by to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu jo, na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to bude, je pravda. No,
1: on bude stát za svýma, a než abych potom se trápil, nebo ztratil energii tím, že hovoru, přesvědčil, hádat se to ne. To radši od toho vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přirazit, no promiň, já jsem to tenkrát byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si i ty, takže se tím mluvám, ale to už je po.
0: Jo.
1: To už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom, jako dám prostor dalším a se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to k tomu je věc druhá, ale to, co provedeme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je tak a tak, to ne, opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, že rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, především škoda zdraví, přesně tak. Přesně dobře. Tak.
1: Takže v klidu a míru loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné
1: dobrá.
0: Dny.
1: Dobrá, mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj. Tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuji moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a tak a no, rozvine se diskuze?
1: Paní Tuško, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě, v té stavařině tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o třeba o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kybel malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, že a takže to taky s tím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výko říká, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by ale to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já nevím, třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, hospodě, hlavně se to dohadujeme,
0: jo. Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přesto nejde vlak a tady vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam 100% se tady já nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju. To obhajuju a tam to nesmí mě nijak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, my a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každé za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v nedělu bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A to dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zedníci, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo,
1: tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no tady, ale nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný, třeba já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo,
0: to je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: A já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizolit, že jo? A to dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničí, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru tam si stojíte za svým a stojíte
1: no,
0: a na svém,
1: ale
0: ano.
1: Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohadat, protože tomu moc nerozumím,
0: jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, že to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak Františku, moc vám taky děkuju, ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními, a jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia, samozřejmě všem, kdo jsou napříjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: Já se musím přiznat, ale já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí, a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo. Tak zkrátka...
1: Tak zkrátka bych, já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj, nebo náš problém, a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Podívejte, takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano.
1: Jeho přirození jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií. Jo? A ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Jo, ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá, a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme, protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení, a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset Radomire usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže, slepic a tak dále. A ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Rozumím, a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak, ať se vám v životě daří a třeba příště uvidíme, prozradíte nám více, jo?
1: Bez zesporu, pokud se dovolám, mějte hezký den a držte nám pěstě, ať zdraví rozumí.
0: Dobře, mějte se hezky, děkuju za vaše povídání. Naslyšenou. Tak tolik Radomil z Prostějova, slyšeli jste to, další názor, no a teď už je nachystána skupina Lucie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No, takže já se dovedu stát za svým. A to jako pevně a neuchvějně a i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým. Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Potom listopadu 89, bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem. Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je, no ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal. Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánně, víte? Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano,
1: jako dobu ještě, jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně pozvolna to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši.
1: Ale já jsem své názory nezměnil a říkal jsem stále to tež. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno. Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no.
0: Jo.
1: Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné,

0: Tedy od a najednou čeji a tak. A z toho paní Jitunko je mi smutno. To se mi těžce nelíbí.
1: Tak to asi nejenom nám samozřejmě. Ano.
0: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem. Pokud by to takhle bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní. Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekneme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
1: Ano.
0: Víte? Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Jo, tak
1: dobře.
0: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
1: lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
0: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
1: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně. A pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne. Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím, toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju, přeju všechno dobré, no uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou jsme se přehoupli do nového dne, který už je tedy pátek s datem 5. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu. Zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým, v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano.
1: A ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, uh-huh. Jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarád si říkal mi, hele, že já potřebuji udělat zahradní lístku a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lísku, jo. Uh-huh. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navařím takovou splocháče, takový jako hák, a na to druhý přivařím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to z mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Uh-huh. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a říkal, no člověče, to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu, a já jsem o tímhle tím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo v mým nějakým technickým myšlení přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano.
1: A dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu zapravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale to se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takové věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že, mm-hmm. že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takového, tak mu řeknu, hele, o tomhle se já nebavím.
0: Mm.
1: Jo, protože jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha.
0: Hmm.
1: Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Rozumím.
1: Takže jsou určitý meze,
0: ano.
1: Kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, nezlob se, ale to bychom se taky hádali. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, to je
1: půjdeme, no, pohodě, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak mu říct, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje, ne. To v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: to prostě rovně podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali, mě nepřesvědčíš, já se taky nepřesvědčuju, nahodíme si téma neutrální a o tom se můžeme bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
0: Dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu, jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince, mějte se hezky.
1: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich počasí, takový, jaký si přejou. Ti, kteří chtějí třicítky jako já, ať mají třicítky. Ano. Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
0: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, žárlím, tak tolik muzika. 18 minut po půlnoci, to je přesný čas a pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teď k tématu. Vidím to ze 4 úhlů pohledu.
0: Dobře.
1: První úhel pohledu, tu věřící člověk, tudíž věřím ve stvoření, protože evoluce je analogická a je to chaos. Vysvětlím. Všecko někdo vymyslel, někdo stvořil. Co pro nás jako civilizace je naprosto zásadní, je vzdálenost naší planety od Slunce. Kdyby byla blíž, tak tady život nebude, protože všechno vyschne a bez vody není život. Kdyby byla dál, tak tady všecko zmrzne a zase by jsme byli v háji. Takže já věřím, že Bůh je ten konstruktér, který to přesně stvořil a spočítal. Evoluce je chaos. Tam se mluví o vývoji. Když budete mít hromadu součástek, dáte je na jednu hromadu, stejně už je musel někdo vymyslet, bude na ně pržet, tak za 5 let budou v takovém stavu, jako oni říkají, že se tam něco vyvíjeli, že budete moct chytit a vyhodit do šrotu. Takže to je jedno pohledu. Druhé úhel pohledu. Každý z nás může se bavit pouze o tom, co prožil. Jo? To znamená, všetci ví, z noční linky, že jsou vdovec. O tom se mnou může zase bavit jenom vdovec nebo vdova. Nemůže se bavit člověk, který je svobodný nebo ženatej, protože tou situaci neprošel. Zrovna tak je to s vlakovým neštěstí. Když jsem já nezažil vlakový neštěstí a druhého zažil, tak já mu neřeknu, co bych v té situaci dělal, z důvodu, že jsem to nezažil. No, to je druhé úhel pohledu.
0: Dobře, no a obecně vzato máte pocit, že si umíte stát za svým názorem a za svou, jaksi za svojí pravdou, za tím svým?
1: To záleží na konkrétní situaci. Jo, protože, to jak říká ten předchozí posluchač, jo, že je potřeba o věcech logicky uvažovat, to znamená, že já jsem třeba udržbář, zpravu tramvaje, a tam musí být všechno napřesno. Když mi nějaký kolega řekne, že nějaký postup je lepší, tak já řeknu, dobře, já to zkusím, když to nepůjde, tak to udělám posun, a když to půjde, tak tě poslechnu. Čili ty situace jsou odlišné. Když zjistím, že má pravdu, tak to budu dělat tak, jak on mě poradil. Když zjistím, že je to lepší, jak to dělám já, tak řeknu, nezlob se, mám na to odlišný názor. Čili vyzkoušet.
0: Takže tak zkoumáte tu situaci od situace zkrátka. Jak to přijde, tak to přehodnotíte a tam eventuálně volíte to, co máte pocit, že je zkrátka ten fakt, za kterým byste mohl stát a kterému věříte a důvěřujete. Jo?
1: Jo, tak to vidím. No a pak je čtvrtý úhel pohledu. A ten je takový, že každý člověk má odlišnou povahu, to znamená, jo, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, jo, někdo je melancholik, jo, a těch povah je strašně moc. V mém případě je to, že já jsem z 90% melancholik,
0: ano.
1: 10% cholerik, to znamená, že jsou situace, kdy se rozčilím, aniž bych chtěla, pohádám se, jo, ale to je málo kdy, ale taky jsou, jo. A pak jsou situace, že když nevím, jak dál, tak brečím, protože jsou melancholik. To znamená, že se rozpláču a je tak, když řeka vody, není v mé síle to zastavit.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to je čtvrté úhel pohledu. No. No a na závěr bych chtěl říct jenom krátce, protože nás čas tlačí jako všechny. Takže chtěl bych pozdravovat pana Olina, pak všechny linkaře, Vlastičku, Ludmilu.
0: Dobře.
1: No a zkrátka všechny, co vysílají noční linku a nechám jim zahrát. A Vlastič se skladuje, mě zavolá, nemůžu se jí dovolat, nevím, jestli má ukažené telefon, jako zvoní to, ale nikdo to nebere, nebo jestli nemocná, tak ať se uzdraví.
0: Dobře.
1: A moc vám děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, přeju hezkou noc a zase příště v noční lince se budu těšit. Děkuji moc krát, naslyšenou. No a teď už je u nás nachystán s muzikou David Dale.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: David Dale a písnička se jmenovala Počítám. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala také Jana Zírková. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak Jano, co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Umíte si stát za svým? Jde to vždycky, nebo radši ustoupíte, nebo tak jako třeba v některých situacích, tak se spíš odmlčíte a necháte to být, protože máte pocit, že nemá cenu do té nějaké diskuze vstupovat a tak?
1: No, tak jak kdy, ale v některých případech ano. A jeden z nich uvedu, a to je například ten, že já, ne, že bych se zastávala nějak otylých jako obézních lidí, to určitě ne, ale já zastávám takový názor, že pokud si třeba někdo myslí, že žena při těle nemůže být hezká, tak to mě jako docela vytáčí, protože já si myslím, že i taková korpulentnější žena může umět vynosit svoje kila, když se pěkně oblékne, takže pokud si někdo myslí něco jiného, tak to jsem schopná se s nimi hádat. No.
0: Jo.
1: Vždycky poukážu třeba na naše herečky jako Stelinka Zázvorková nebo Helenka Růžičková, tak to jsou myslím takové dvě ženy, které opravdu to uměly pěkně nosit, no, ty svá kila. A já teda jako poslední dobou, nechci říct o sobě, že bych byla nějaká jako silná hodně, to ne, ale hubená už taky nejsem, takže už se přirovnává spíš k té straně, co je silnější těch žen. A myslím si, že když jako chci, tak taky se umím šprncovně obléknout, tak aby mě to slušelo. A
0: ano,
1: já musím mít zrovna 50 kilo, no.
0: Takže za svým si umíte stát a umíte si obhájit ty své názory zkrátka.
1: Jo. Pak taky ještě takový jeden další názor a to jako to se tak úplně hádat nemůžu, protože já dostávám takový názor, že si myslím, že dříve jako se k sobě lidé chovali slušnějš. Já samozřejmě to nemůžu moc posoudit, protože jsem teprve 90. ročník, ale to znám hodně jako z vyprávění rodičů a spíš jako se stýkám s tou starší generací a tam mě přijde opravdu taková lidnější, no, než ta mladší, tak jako z poloviny si opravdu stojím za tím, že si myslím, že dříve bylo líp, no. Někteří taky se mnou samozřejmě nesouhlasí, ale asi dostávám ten názor, že ano, no.
0: Dobře. Dostala jste se někdy do takové jakoby rozepře s někým, na kom vám třeba záleželo, že jste přeci jenom o tom napjatěji diskutovali?
1: No, ale to šlo spíš o takovou hloupost.
0: Jo.
1: A to bylo tady s mým kamarádem opravdu kvůli takové blbosti, že třeba jsme si poslali takové video přes Facebook se zvířátky a on mě potom řekl, že to video se mu moc nelíbilo. Já jsem absolutně nechápala, proč, protože to bylo takový jako hodně roztomilý video s kačenkama, s kočičkama. A tak já jsem říkala, pořád jsem po něm chtěla, aby mě vysvětlil, proč. A on si prostě stál za tím, že mu to připadalo hloupý. A já jsem si zase stála za tím, že mi to připadalo roztomilý. Tak, no. A pak už jako teda on radši ustoupil, aby měl klid, no, ode mě.
0: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká, v uvozovkách spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem,
1: no.
0: Že to není žádný drama, asi až tak životní.
1: No, určitě.
0: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
1: To se naslyšenou, paní Jitko.
0: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marta Kubišová, Nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny, a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolala ze středních Čech. Tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno spíš. No, dobré ráno, já mám takovej příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou, a že jsem prostě jakákoliv.
0: Jo.
1: A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, no, tak jsem to vždycky ustála. Oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry, a teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminále, pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven.
0: Jo.
1: No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Jej.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila, jak můžou na to koukat, jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminále.
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let než se to změnilo.
0: Jo.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekl.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, taky to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zanikl tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím, to musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležel.
0: Všechno jinak, ano.
1: Který nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to znáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhle tu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song? Tak to je otázka. No a na telefonu teď máme Milana Zostiného. Krásnou noc, Milané.
1: Pěknou noc přeju vám i posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Milane, co vás tak napadlo, když jste slyšel různé názory tady v noční lince na téma umíme si stát za svým?
1: No já teda stojím, protože když jsem se rozvedl, tak jsem hodně pil a kouřil. Mm-hmm. A jednoho dne jsem si řekl tak dost a od té doby prostě jsem nevzal alkohol ani cigaretu do pusy.
0: No, tak to je, já myslím, že krásný výsledek, protože s tím se pere poměrně hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: Děkuju. No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. A s tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, a to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, jo, ano. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa, reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustál jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano, ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v noční lince.
1: Děkuju za telefon, že jsem mě vzala. Děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky. Tak pojďme se také podívat do pošty. Hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává. Dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým. A pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál. Ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuji za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím vlastně, s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila a říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. A buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani 3 neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy, veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Propět ran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.
3: Co

0: Co je to za rámus?
1: Ajeje, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak, v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
0: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
1: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu.
1: Pozor, tak ne!
0: Au!
1: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí.
1: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev.
1: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
1: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
1: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
1: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
1: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, To nám bylo hej. Žolt byl i kořist. I metály. Safran nice. To nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Jmenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se pan Krác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku? Nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselá. Mám radost, když vidím radost. Buď. Zásmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i džbán piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi.
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
12: Dost, to stačí, mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelný. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
11: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
11: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pakrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Těpic!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co Kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ne, jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo, že jo? Já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy... stačilo.
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
1: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

0: období. My jsme herci, proto budem rád.
1: Někdo krmí vepře a s druhým se nepře, o to, že tu práci dělá rád.

nechci. Co nechci? Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.